Po Angeles Rojas, poslední věc, kterou vám dnes pustím, projekt Linden S, tuším, že z Belgie, za kterým stojí Michel Dondin, vydal letos svoji debutní nahrávku Notes from the Nave, je to moc hezká věc, už jsem taky tady z ní hrál v minulých pořadech. Ze 14 dní nebudu v Praze, možná ani to znamená, že pošlu asi nějaký přetočený záznam. Každopádně nevím, jestli i to další vysílání budu tady. Pokud ne, tak užívejte závěr léta a brzký podzim snad bude méně vysušený. Mějte se fajn zatím.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: si.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, je 6 hodin 7 minut. Já jsem Paula Kordová, vítám vás při poslechu Rádia 1. A teď vám pustím první písničku dnešního rána, Donna Blue, Desert Lake.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

To byla Sky Ferreira, Everything is Embarrassing a teď už tuzemská novinka od Taliro a Chia Jacobi.

To byla kapela La Femme, písnička Koto z alba Mystere. A teď už Sabine McCullough, písnička Sunshine Kisses. Ještě z hodin 27 minut a posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Rádio 1.

Právě nám doznívá čerstvá novinka Benny Blanco featuring The Marías Memoria de Paz. A teď vám pustím další novinku, tentokrát od The Strokes. Písnička se jmenuje Dine and Dash.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

To byli Arctic Monkeys, návrat do roku 2013 s písničkou Arabella z alba AM. Předtím hráli Love Spells s písničkou Don't Touch a teď už tuzemská Ida de Young s písničkou Decomposing.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
7: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
8: Reklama na Radio 1.

Je 7 hodin, posloucháte Rádio 1 a toto byla australská psychedelická kapela Richard In Your Mind s písničkou Shooting Star a teď už Noriko Sakeguchi, aka Poison Girlfriend a její krásný cover písničky Reality.

Meet them.

7 hodin 6 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová. To byla Oca s písničkou I'm on top a teď už The Shacks Trip to Japan.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohrali Gorillaz, písnička Silent Running z Adelej. Teď už nám bude hrát Cocteau Twins, písnička Pitch the Baby.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilevického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Tesco Klapkart šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Reklama na Radio 1.

7 hodin 33 minut, posloucháte Rádio 1. Dohrává nám americká psychedelická kapela Thornstein Band s písničkou What Has Happened a teď už tuzemský Velosedrol a Eastworks písnička Margot. Ještě pozdravím Vilmu, největší fanušičku Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
8: Sanitka?
7: Ano.
8: A víš, kdy sanitka houká?
7: Když nikomu jede na pomoc.
8: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
9: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
10: Čekají vás záchranářské speciály,
9: moderní sanitky,
10: ukázky první pomoci
9: a program pro celou rodinu.
10: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
9: Vstup zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Reklama na Radio 1.

7 hodin 51 minut, posloucháte Rádio 1, právě nám dohrává Baxter Dury s písničkou Other Men's Girls z alba It's a Pleasure rok 2014, předtím Anorak a Sarah Mason s písničkou Gang a teď už tuzemská Tokyo Drift a písnička OK I Pull Up.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
3: Z planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Reklama na Radio 1.

To byla Eunice Keaton a její neosoulové loopy v písničce Ninani a teď už Koz a AG písnička Supernatural.

Je 8 hodin 5 minut, posloucháte Rádio 1. Teď vám pustím britskou neosoulovou zpěvačku Ego Elumei a její písničku Girls Don't Always Think About Boys.

To byla brooklynská May Semones s pesničkou Tora Mojo z alba Animaru rok 2025 a teď už nám hraje čerstvá novinka od Ivany June, písnička Verano.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: CD Nonstop.
1: S americkým lo-fi hip-hop elektronickým projektem Shrimp Nose najdeme už dekádu producenta z Minnesota jménem Riley Smithson. Jeho čtvrté album As It Seems vyšlo v roce 2023 pro label Friends of Friends a vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Je 8 hodin 30 minut, poslouchali jsme Agar Agar, písničku Do Visit, a teď už Feliny Felin, písnička Brad Holt. Blížíme se ke konci mého vysílacího času. Mám pro vás ještě pár písniček, jednu skvělou novinku, tak poslouchejte dál. Teď už Feliny Felin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte. Bude to hlína.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrává totální banger novinka od Nico Rubio, písnička Tokio. A teď už Tirzah a písnička Holding On. Je 8 hodin 48 minut a posloucháte Radio 1.

8 hodin 52 minut, já jsem Paula Kordová a teď se s váma loučím. Uslyšíme se opět za 14 dní, teď se můžete těšit na Zdeňka Hnyka. A pouštím vám písničku Dream Free od Sam Evian, Hannah Cohen a pak po reklamě Born at Midnight, Joy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Rádio 1.
9: Better start acting like I was born at midnight every time.

Tak teda krásný, dobrý ráno. Nezahřejem, nebo chladíme. To za nás dělá počasí, že jo? Ale třeba vás zahřeje muzika, kterou vám dneska vyberu. Tak nějak u srdce. Od téhle chvíle až do dnešního poledne bude vaším průvodcem a kapitánem na vlnách Rádia 1 Zdeněk Hnyk. A tohle jsou Señores z klubu s krásnou vyhlídkou. Čan, čan.

0: skladbu, kterou napsal slavný Herbie Hancock, vám zahrál Donald Byrd. Octli jsme se v jakémsi fiktivním melounovém ostrově. Cantaloupe Island.
1: Cítíte ten
2: klid? Radio 1.
0: Mám to stejně jako Iggy Pop. I want to go to the beach.
3: I want to go

spirit went, but that's all. I wanna go to the deep.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasně, Aťka.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Rádiu 1 dohrál Karibu. You and I, tak se to jmenovalo. Teď už Mount Kimby. A tak jako letně hezky roztancovaná věc nazvaná Monroe.

kanadský duo Salt and Plus Shepherd. The Reef. Krásná letní věc.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.
2: Nebojte, nějaký ještěři a veleještěři ještě budou.

0: James Keenan obvykle se zahrává s podstatně ostřejší muzikou. Možná ho znáte z kapel, jako jsou Tool nebo A Perfect Circle. A tohle je jeho bokovka jménem Pocifer. A vůbec nechtějte vědět, co sám Keenan tím slovem jako myslel, jo. A tahle písnička se jmenovala Impetuous.
1: Jedna reklama.
0: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
0: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
0: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
0: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
0: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmánek.cz.
1: Jedna reklama

písnička s předlouhým a vlastně i veselým názvem I need some fine wine and you need to be nicer. To jsou Cardigans.

0: of Montreal a věřte mi, že tuhle písničku by žádný anglicky mluvící zemi v rádiu normálně nezahráli, protože, jak se říká, explicitní.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou

0: nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Mayflower Madame. Tahle věc se jmenuje Paint It All in Blue.

Shodli jsme se s Honzou, že tahle ta věc od Mayflower Madam nám připomněla starý dobrý Joy Division. A tak jsem tady teď vybral věc jménem Transmission.

0: nešťastný a vnitřně rozervaný Ian Curtis a jeho Joy Division Dance to the Radio Transmission.
1: Reklama Rádia 1.
2: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physioart, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Reklama na Radio 1.
0: A než vám nabídnu kulturní servis, tak ještě Tony Molina a jeho kratoučká věc nazvaná The Last Time.

už jsem říkal, kulturní servis Radia 1 na dnešek, kterým je středa 19. srpna 2026. Festivaly, galerie a program Rádia 1 na závěr. Máme tady Landscape, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, to je mezinárodní festival nového cirkusu a divadla, samozřejmě v Letenských sadech v Praze. Festival na ulici je multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. A konečně Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru, kde jinde než v Brně. Teď galerie. Arto.to galerie v Uhelném mlýně. Timo bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodževič, její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café kolektiv autorů vystavuje výstavu pod názvem Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meat Factory v galerii Zeď vystavuje Tomáš Mitura. Chasing Shadows se jmenuje jeho výstava. Galerie Etc. Art Jan Ambrus o kresbě. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Veletržní palác a Tusculum a taky další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Tromel. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misas. Joy de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature. A konečně galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté a jejich společná výstava Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 18 hodin jackpot, v 19 začíná pravidelný všednodenní CD Nonstop. Dneska vám pustíme album As It Seems od Shrimp Nose. V 21 hodin zátiší a od 22 pořad po zavíračce. A taky pro vás budu mít druhou část kulturního servisu, který zazní v 11 hodin a 40 minut. To budou rubriky Koncerty a tanční filmy a zase ještě jednou program Rádia 1.

Upřímně řečeno, ani netuším pozadí toho vzniku téhletý nahrávky. Rozhodně je to spolupráce netradiční. Massive Attack a společně s nimi Tom Waits.

Charakteristický projev Toma Waitse za netradičního doprovodu Massive Attack ve věci nazvaný Boots on the Ground. No tak jsem přemýšlel, kterou ještě podobně divnou spolupráci bych mohl vytáhnout a napadly mě tyhle ty. The Killers společně s Lou Reedem. Tranquilize.

0: This is Lou Reed on 91.9 Radio 1. Rock out.
1: Ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Radio 1.
1: Ahoj.
4: Teď jsem vybral po sobě tři písničky, které se všechny společně týkají jednoho z jižních států, Spojených států, Alabama. Teď jste to slyšeli. Tohle jsou The Big Three.

Pokud vám ta písnička připadala povědomá, vězte, že z ní později vznikla slavná skladba Venus. Jinak v této kapele, v kapele The Big Three, se poprvé ukázala a řekněme na sebe upozornila Mama Cass Elliot, která později byla významnou členkou kapely The Mamas and Papas. A teď další písnička o Alabamě. Konkrétně se jmenuje Alabama Song, ale říká se jí Whiskey Bar. To jsou The Doors.

Alabama Song, Whiskey Bar, to byl Doors ze slavných bostonských koncertů z období, kdy už Jim Morrison byl občas línej i zpívat a recitovat. No a do třetice, Sweet Home Alabama.

Kdo jste někdy měl to štěstí a podíval jste se do Alabamy, víte, že nebe je tam modrý jak šmolka. A o tom zpívala kapela z Floridy, Lynyrd Skynyrd.

0: Kamarády a jedno.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.
8: Trošku do toho Pety vstoupím. Měl jsem tady objednávku na tuhletu dvojí píseň od Petty Smith, Bubble Oak a následující Rock and Roll Nigger. Písnička, který se tak trochu trapně Petty Smith po letech, co jí hrála, vzdala. Bohužel asi v rámci takzvané falešné korektnosti, kterou já fakt nesnáším.
9: In heart, I am Muslim. In heart, I am an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek mercy on your skin.

rock and roll nigger, Patti Smith. No a ze stejné falešné korektnosti vyřadili ze svých koncertních setů The Rolling Stones i legendární a jednu z nejúspěšnějších svých věcí nazvanou Brown Sugar. A my si teď v klidu zahrajeme.

0: Brown Sugar, The Rolling Stones.
1: Soutěž Rádia 1.

0: Možná poznáváte charakteristický zvuk kapely Medi lidi. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, letos s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertu nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací najdete na folkovalipnice.cz. V téhle soutěži můžete vyhrát především dvě vstupenky na Folkovou Lipnici a dále pak voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connected, voucher v hodnotě 500 korun na nákup v obchodě Beorigo. 28. srpna potom získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. A teď pozor, otázka zní. Pod skálou amfiteátru Folkové Lipnice usedne kapela Síček. Jak zní název její zatím poslední desky z roku 2024? Mám tady pro vás tři možnosti. Za A to může být Římská 1, za B to může být Římská 6, anebo to za C může být Římská 4. Jak se jmenuje poslední album kapely Síček z roku 24? A je zavěšeno. A hned už první tady volající na lince Rádia 1, tak kdo pak je tam?
1: Ahoj, tady Ondra.
0: Tak Ondro.
1: Tak já si myslím, že to je ta Římská 4.
0: Hele, to si myslíš správně, bylo to takový trochu matoucí, ale je to tak. Je to za C odpověď Římská 4. A jsi vítězem prostě. Vydrž mi tam chvilku, jo?
1: Jo, super, díky.

0: žena, zatímco já tu v klidu tučním, v oboru věd a práce působí.
1: Co děláš?
0: Učím se teď pracem ručním, vyšívat, vařit a mít nádobí. Choď poslušný a věrný budu, škoda,

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Bezmes, Moon, Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes, Moon, Noise.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až

0: 4,21%. Se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Reklama na Radio 1.
3: V celku nedávno, konkrétně 1. července, oslavila neuvěřitelný 81. narozeniny blondýnka jménem Debbie Harry. Tohle jsou Blondie.

myslím, že byla idolem pro mnoho a mnoho mladých chlapců v dobách největší slávy téhletý kapely Blondie de B. Harry. V začátcích téhle kapely byl jejím členem i český pražský rodák Ivan Král, který později taky spolupracoval s Patti Smith a Iggy Popem. Myslím, že Ivan Král je prakticky asi nejúspěšnější český muzikant v zahraničí. Tohle je Ivan Král a věc nazvaná Spirit.

0: Ivan Král zpět. Jestli jste někdo měli možnost se s Ivanem Králem potkat, víte, že měl obrovský charisma.
1: Rádio 1, na Plutu by se divili.
0: No a ta následující věc, tu bych rád věnoval jednomu českému nadšenci, o kterém jsem se včera dočet, že si pořídil v aukci původní pravou stříbrnou vinetouhu medvědobejku a jeho ten kostým, ve kterém Pierre Brice toho roli Vinetu a hrál, tak pro toho českého nadšence, který si tyhle ty dvě věci za spoustu peněz pořídil, teď ta následující skladba.

původním autorem tyhle slavné melodie je německý skladatel Martin Becher. A tohle byl Lemongrass. Vinetu melody pro toho nadšence, co si koupil tu Vinetuovou pušku a tu jeho kamizolu.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Pajsšuvix, Rádio Jedna. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená,

ústřední téma z legendárního filmu The Magnificent Seven, který složil Elmer Bernstein. Elmer Bernstein není žádným způsobem spřízněný s Leonardem Bernsteinem, je to jiný slavný americký hudební skladatel. A tohleto ústřední téma k filmu, který se v české distribuci léta uvádí pod jménem Sedm statečných, napsal k tomuhle filmu právě tenhle ten Elmer Bernstein. Před pár dny se stalo neuvěřitelný skutečností a po dlouhých 33 letech si na jednom pódiu s legendárníma Deep Purple zahrál jejich zakladající člen, kytarista Ritchie Blackmore. Samozřejmě zahrál si v přídavku ten nejslavnější kytarový riff, asi nejslavnější kytarový riff vůbec, skladbu Smoke on the Water. A za pár dní, doslova 7. října, přijedou Deep Purple taky do Prahy.

Smoke on the Water, Deep Purple, jak jsem říkal, Richie Blackmore po dlouhých a dlouhých 33 letech zahrál v Americe společně s Deep Purple. Možná nevíte, že Richie Blackmore se kdysi přiznal, že ten riff vlastně ukrad Ludwigu van Beethovenovi, že zahrál prostě pospátku ten ústřední motiv z jeho osudový a zahrál to v takzvaných paralelních kvartách a z toho vzniknul ten riff. A taky možná nevíte, že inspirací k téhletý písnice byl výkřik tehdejšího basisty Rogera Glovera, když se podíval nad Ženevský jezero, nad kterým se valal obrovský kouř toho kasína, který zapálil, věřte tomu ne, nebo ne, český emigrant Zdeněk Špička, když vystřelil v průběhu koncertu Franka Zappy a jeho Mothers of Invention do rákosového stropu místního kasína Světlici. Takže takhle to bylo se skladbou Smoke on the Water. Když dva dělají totéž, není to totéž, a tak si teď dáme tu stejnou skladbu ještě jednou a trošku jinak. Señor Coconut and his orchestra. Humo en el agua. Takže v podstatě kouř nad vodou, akorát po španělsku.

0: jak jsem říkal, když dva dělají totéž, není to totéž. Señor Coconut and his orchestra. A Smoke on the Water, jak ho neznáte.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Soon. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.
0: No a ještě se jednou vrátím k nadcházejícímu koncertu Deep Purple v Praze. Já jsem se totiž dozvěděl, že před kapelu Deep Purple bude dělat skvělá mladá kapela Jailer. Ty kluci vypadají, jak kdyby vypadli ze 70. let. Tohle jsou Jailer, Riverboat Queen.

0: skvělá, mladá britská kapela, která v Praze zahraje jako před kapela nebo opening act, jestli chcete, pro Deep Purple.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Reklama na Radio 1.

No a pro všechny diabetiky teď pendulum s jejich výzvou, abyste si zkontrolovali hladinu krevního cukru.

0: posloucháte Radio 1.
1: No a před druhou částí kulturního servisu ještě kraťoučká věc od Field Music, hodná svého názvu Shorter, Shorter.

0: Kulturní servis.
1: 11.40 a fous. Tohle je druhá část kulturního servisu Rádia 1 na středu 19. srpna 2026. Teď koncerty a tančírny, filmy a program Rádia 1 závěrem. V Zachspabu v Plzni od 20 hodin Michal Pavlíček Trio. Jazz Dog 21 hodin Libor Šmoldas Organ Trio. Areál 7 Holešovice 19.45 Prague Open Air David Koller. Cargo Gallery 19.30 Nirvana Night in memory of Kurt Cobain. Teď filmy. Letní kino Dlabačov 21 hodin Zvíře. Jasoň Centrum 20 hodin. Tahle party je dead. Edison Film Hub 19 hodin. Konec Oak Street. A v 21.45 Princezna Kosmolesba. Kino Pilotu 18.45 Pozvaní. A ve 20.30 Odyssea. Letní kino v Meat Factory ve 20.30 Čaroděj ze země Oz, panečku. A kino Dlabačov 18.30 Hořké svátky a ve 20.30 Smrt Robina Hooda. Letní kino v klubovně Povaleč ve 20 hodin Ministranti a kino Aero ve 20.30 Juno. No a Rádio 1 vás zve v 18 hodin k poslechu pořadu Jackpot. V 19 hodin vám pustíme CD Nonstop, dneska Shrimp Nose album As It Seems. V 21 hodin Zátiší a od 22 hodin potom Po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy, takže tu první část uslyšíte ve 13 hodin a tu druhou, co jsem četl teď v 16.15 a všechno je to i na stránkách Rádia 1.

Brothers and Mary Chain. A společně s nimi jako host zpěvačka Hope Sandoval, kterou znáte z Massive Star. Sometimes, always.

0: samozřejmě David Roback, který umřel už před 6 lety na nějakou hrozně ošklivou formu rakoviny. A samozřejmě Hope Sandoval teda.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
0: No a tohle je moje labutí píseň dneska. V 11.53, no skoro už 54, se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk. Naslyšenou s váma se budu těšit zase příští středu mezi 9. a 12. A na rozloučenou ode mě Junior Boys Night Walk. Tak se mějte krásně. A zůstávejte věrni Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
7: Reklama na Radio 1.

Tak dobrý den všem posluchačům Rádia 1. Dneska vás zdraví po dlouhodobě Anky. Tohle byl Harshmallow a jeho skladba Cortisol. A teď už následuje DJ Boring se skladbou Keep Up.

0: No.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Mami, víš, co je tohle? Uiu.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.

Tak právě jste slyšeli pozvudbu a jejich skladbu Poleno 26 z jejich akustického alba, které vyšlo nedávno. A teď už švýcarský zpěvák Akira

Tak tohle byla skladba Los Angeles od Akiry. U mikrofonu nás ještě jednou zdraví Anky Tran. Dneska je 19. srpna středa. Svátek má Ludvík. Zdravíme všechny Ludvíky. A teď už DJ Gap a Antone XM se společnou skladbou You Can

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Tak a tohle to byla skladba Happy od pražské skupiny Om Square. A teď už reklama na Rádio 1.
1: Jedna reklama.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
3: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za.
2: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

0: Tak a tohle byl Levin Liam se skladbou 24, neboli 24.
1: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
2: Radio 1.
0: A v Německu ještě chvilku zůstaneme, pustíme si Drylinu, která složila písničku o zastávce v Berlíně u 8 Hermannplatz.

Tak a tohle byla slovenská skupina sídlící v Praze, Waterbased, se skladbou Take It Away, I Eat Everything I Can. A teď už Skandinávie, Goodyear, Helena Gao a Push and Pull.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.
3: Tak, jste vám dohrali Goodyear s Helenou Gao. A teď už Semivalaka Beza od Lorey ze Španělska.

0: Tak a tohle byla španělská producentka zpěvačka Lorea se skladbou Se me va la cabeza.
1: Reklama Rádia 1.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
8: Reklama na Radio 1.

0: Tak a tohle byl Rusovský z Ralfíčo. Skladba Baby Romeo.
1: Kulturní servis.
0: A teď máme další kulturní servis. Tak na to si můžete těšit festivaly. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradce Králové. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Pak tu máme Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie. Arto.to, galerie v Uhelné mlýně, Timo Bude. Pražský hrad, Terziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Dox, Radka Bočevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec, liberální utopie 90. let, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Dále se můžete těšit v Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, Willem Kendrich, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivba, Křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie etc. Art, Jan Ambrus, O kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Dále, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benekta Rejta v Lounech, František Kincl, Trommel. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V kole 1 v Březnici, Jaromír 99. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joie de Vivre. Studio Prna v Lounech, Human Nature. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Tak od 18.00 se potom může dále těšit u nás v rádiu 1 na Jackpot, potom od 19.00 CD Nonstop, Shrimp Nose, As It Seems, od 21.00 Zátiší a potom ve 22.00 po zavíračce.

Tak to byl Man 213. A Tokyo Drift. A teď už Fake Mink Music.

Tak tohle byl Fake Mink a jeho skladba Music and Me. A tady už Helen Island. It's so easy.

Tak před chvíli jsme řešili Helen Island a It's So Easy. Teď nám dohrala skladba od Akopie Falling. A teď už Dvě slunce a jejich skladba Serotonin.

0: Tak tahle melaniorská zpěvačka a producentka James Kay, kterou jste mohli vidět na narozeninách Rádia 1 letos Meat Factory. A toto byla skladba Days Go By.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Soon. Jsem tady, protože Evu E.K. Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.

0: Tak tohle to byl berlínský interpret, který si říká Upsilon. Jeho skladba Weg hier raus.
1: It's just like a

Tak, ta chvilbová skladba od Jam City, My World. Máme 13 hodin a 25 minut. Tímto bych chtěl pozdravit všechny posluchače Ráda 1, ať už řídíte automobil, nebo sedíte v práci. Přeji vám hezký den. Zdravím vás Anky Tran a teď už Oscar Ferrell a Goya Gumbani se skladbou Burning From.

0: No.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
9: Way Down We Go Tour 2027.
8: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Tak před chvilku nám dohrála skladba Cry od britského rapera Lancer. A teď už Boy Harsher se skladbou Jeans.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tohle byly 1-800 Girls se skladbou Good Love. A teď už Nick Leon a Erika de Cassier se skladbou Bikini.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Kohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna. www.festivalkefír.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Tak a tohle byl Pasaliu se skladbou Crash. A teď už Kiss Facility se skladbou Cheap Poetry.

Tak tohle byly Kiss Facility se skladbou Cheap Poetry. Je to projekt Sega Borgi se zpěvačkou Majah Alkateri. Mimochodem, Kiss Facility vystoupí v září 30. v Back Jesus naživo v rámci jejich tour. A teď už AJ Tracy se skladbou Quaresma.

0: Letos slavíme 35 let od získání licence Rádia 1.
1: Tak před chvilku nám dohrali Overmono, které mimochodem letně vyšla nová deska. A teď už nahlídeme do Rumunska, producent Inanna se skladbou Inzodor.

Tak tohle byl Inanna z Bukureště se skladbou In Zadar. Doporučuji poslechnout nějaké skladby z jejich labelu Future Nuggets. A teď už Veločetrol Mestala.

0: Prosíme, prosíme.
1: A je tady jen mikrofon.
2: Pojď se nám dobře.
3: Takže od prvního řádku.
4: Ne. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
5: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
3: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

Tak ještě jednou zdravím posluchačstvo Rádia 1. Zdraví vás Anky. Tohle byly Severní nástupiše a jejich píseň Živých koní. A teď už se zase podíváme do Británie. James Blake a jeho skladba Days Go By.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz? Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tohle to byl skladatel z Hánu, jak teď říká, Quack. A píseň konkrétně se jmenovala Loi Nhan. A teď už si zahráme S. Diamach se skladbou Istikil.

0: Tak tohle byla francouzská producentka S. Diamach se skladbou Istiklal. Odbyl nám 14:30. Zdravím všechny posluchače Rádia 1 ještě jednou. Po dlouhé době. A teď přichází Velká sedma a její novinky.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu Kutia. Jmenuje se Léto je král. Tak dost už.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: Blumengarten Radio.
1: Jedna reklama.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za?
2: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

Tak a tohle byly Steintor Herrenchor se skladbou Luisa. A následuje Bar Italia, Missus Morality.

Tak tohle byla Domitiana, německá zpěvačka s italskými kořeny. A teď raperka LK. Původem ze Švýcarska. A její skladba K.O.

0: Kamarády a jedno.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Reklama na Radio 1.

Tak a tohle byl Ješa 96. To je ode mě dneska všechno. Tímto se s vámi pomalinko rozloučím. Po mně Josef Hradílek. Tak přeji hezký den.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo Svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční odpoledne všem posluchačům a posluchačům přeje ze studia Rádia 1 Josef Hradílek. Přebírám štafetu po Ankimu, který se tu objevil po dlouhý době. Před reklamou zazněl Danny L. Hardle, Starlights, hostující Pink Panthers nebo KCMQ Head Over Heels. No a teď už legenda Aphex Twin a hit s názvem Ixtal. Aphex Twin včera oslavil 55. narozeniny, takže to je pro něj, pokud poslouchá, spíš si myslím, že ne. Tak je to i pro vás, pro všechny.

Tak právě nám dohrál duo Kiss Facility, za kterým stojí producentka Gabor Dega a egyptská zpěvačka Maya Al-Khateri, kteří letos vydali skvělý debutové album, skvělé debutové album s názvem Chazna, která je kompletně v arabštině. A Kiss Facility se poprvé představí v Praze 30. září v klubu Fuchs 2. Tohle už jsou Thread, Funny Girl, verze, předělávka od Nourished by Time.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle už jsou Yawning Portal, My City, věc z loňského roku. Yawning Portal vystoupí na letošním festivalu experimentální hudby v Lunchmeet v Praze, který se odehraje 24. až 27. září. Posloucháte Rádio 1 s Josefem Hradilkem od 3 do 6 hodin. Můžete se těšit na řadu novinek i starších věcí. A krom hudby v 17 hodin například rozhovor s Kašpárkem v rohlíku o festivalu Kefír.

To byla novinka od atlantského divčího dua Coco and Claire Claire, Coldplay. A teď další novinka, kanadský rapper Mike Shep a newyorský rapper Mike Don't Sweat It. All that flexing on the brand, now they fans too. I got steppers on friends, spin a van.

0: are invading Earth. Kush aliens are invading Earth. Oh my god, watch out for the Kush aliens. Those fucking Kush aliens. Yeah. Oh my god. Is that alien? What the fuck? Is that a Kush alien? What?
1: To byl DJ Smokey, Funked Out. Teď současný slovenský rapový underground Dušan Vlk, dřív nebylo líp s hostujícím Fakultem. Dušan Vlk bude headlinovat páteční Underground Overtake Fuchs 2 Live Open Air edici. Celý víkend probíhá před Fuchsem Open Air Festival a právě první den tohoto festivalu, pátek, ovládne tato scéna undergroundová slovenská i česká. Za Slováky tam bude teda Dušan Vlk a za českou scénu Cringe Prince a řada dalších vystupujících v průběhu celého večera a noci.

0: Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Reklama na Radio 1.

0: This is Lou Reed on 91.9 Radio 1. Rock out.
1: Dělám tady v Rádiu 1 už třetím rokem a až teď jsem zjistil, že tady máme v archivu zdravice od Lou Reeda, z čehož jsem dost na větvi. Tak jste to právě mohli slyšet. Předtím nám zahrála Kate LeBone, Home to You. Kate LeBone, velšská hudebnice, která tuším, že předevčírem hrála v pražské Meat Factory. A tohle už je novinka od projektu God of War z Ameriky, track s názvem Lindas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak doznívá nám kanadská zpěvačka Sophia Stell, novinka Molly and the Club.
1: Hitparáda Rádia 1.
2: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tohle už je novinka číslo 2 z Hitparády Rádia 1. Britská rapperka, která si říká John Glacier, a track s názvem Bond Girl.

Tak, vážné posluchačky, vážní posluchači Rádia 1, je čtvrt na pět, to znamená, že nastal čas na kulturní servis. Teď to krátce podíváme opět na koncerty, tančírny, divadla, filmy a ostatní. Začneme koncertama, tančírnama. Zex Pub v Plzni 20.00, Michal Pavlíček Trio, Jazz Dog v Praze 21.00, Libor Šmoldas Organ Trio, Areál 7 Holešovice 19.45, Prague Open Air David Koller a Cargo Gallery 19.30, Nirvana Night in Memory of Kurt Cobain. Pak tu máme filmy, letní kino Dlabačov 21.00, Zvíře, Jasoň Centrum 20.00, Tahle party je dead, Edison Film Hub 19.00, Konec Oak Street 21.45, Princezna Kosmolesba, Kino pilotů 18.50, Pozvání a 20.30, Odyssea, letní kino v Meat Factory 20.30, Čaroděj ze země Oz, kino Dlabačov 18.30, Hořké svátky a 20.30, Smrt Robina Hooda, letní kino v klubovně Povaleč v Davicích 20.00, Ministranti a kino Aero 20.30, Juno. Tak to je z dnešního stručného výčtu vše. Podíváme se ještě, co nás čeká, nebo vás čeká dnes na Rádiu 1. Já jsem Josef Hladílek, jsem tu s vámi do 6 hodin. Od 6 to převezme Jackpot, 19 hodin CD Nonstop, tentokrát s Shrimp Nose a s album As It Seems. Ve 21.00 Zátiší a ve 22 hodin skvělý pořad s názvem Po zavíračce. Tak to je z kulturního servisu vše, pokračujeme dál v hudbě, pustíme si novinku od Johna Beltrana, Soft Rain.

Tohle už je novinka od londýnské producentky zpěvačky Nia Archives, která vydala skvělý nový album Emotional Junglist, takový jako jungle v roce 2026. A tohle track s názvem Tender, na kterém hostuje skvělý Sampha.

0: Tohle už jsem, jak jsem říkal, tohle jsou domácí media servis. Já si tady trošku přihřuju polivčičku, zítra s mojí kapelou Dukla kurátorujeme warm-up večer festivalu Fuchs 2 Live Open Air a to klubovou nocí, kde zahraje řada mladých umělců, které máme rádi, ať už jsou to právě media servis nebo Ida the Young, Angst nebo DJ Young Estate. Zítra večer v klubu Fuchs 2 srdečně zvu.
1: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
2: silver coat. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Hm, Ida the Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
0: Tak jak jsme mohli sedět v upoutávce na kulturní léto, tentokrát s Folkovou Lipnicí, na Folkové Lipnici vystoupí Ida the Young. Jak jsem zmiňoval i předtím, vystoupí i zítra na naší akci v klubu Fuchs na Fuchs 2 Live Open Air Warm-up večeru. Tak si je pustíme, tohle je skvělá skladba od nich Right Way Up.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.
1: Tohle byly Zulu, Like This, a teď si dáme novinku od americké ikony Eriky Badu a producenta The Alchemisty. Nový single s názvem Witch Doctor z dlouho očekávaného alba Before the World Blows, které vyjde na konci srpna. A bude to společné album právě Eriky Badu i Alchemisty. Takzvaný velký návrat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, před chvíli nám dohráli Slow Dive, When the Sun Hits a teď nám vyhrává kapela Vltava, píseň s názvem Kapitán Pejsek, kterou jistě mnozí z vás znají. A nehraju tuhle píseň náhodou, hraju ji proto, že kapela Vltava vystoupí na festivalu Kefír, který ve dnech 28. a 29. srpna 2026 v parku 360 v Hradci Králové opět promění v místo, kde se snoubí hudba, divadlo, dobrodružství a nezapomenutelná atmosféra. Festival je vyhlášen svým motem Plnotučná živá kultura a letošní ročník mu bude zcela věrný. Já bych mohl v četbě tiskovky pokračovat dál, ale nebudu to dělat, protože zde ve studiu máme momentálně vzácného hosta, a to přímo prezidenta festivalu Kašpárka v rohlíku. Zdravíme.
2: Ano, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Tak jak se máte, pane Kašpárku?
2: No tak mám se skvěle a jsem rád jako jednička mezi prezidentama festivalů, že jsem na Rádiu 1, takže to tak jako sedí, takže
1: no, jasně.
2: Jsem rád, že jsem tady.
1: Tak vítejte u nás. Já bych se asi na úvod zeptal, jak byste představil festival Kefír někomu, kdo o něm nikdy předtím neslyšel?
2: No je to nejlepší festival ve vesmíru. Ne, je to festival namíchaný tak, že nemáme žádný dětský koutky, kam odložíte děti. Zkrátka je to festiák, který si může užít úplně celá rodina. Jsou tam věci, které baví mámu, které baví tátu, které baví děti, ale úplně nejlíp to funguje, když je to baví dohromady. Mm-hmm. Takže je to něco jako moderní animák, jo? Jako baví to úplně všechny. On si tam každý najde jiný kousek, ale všichni dohromady to můžou absolvovat a společně se pak bavit o těch zážitkách. Aha. Je to pro celou rodinu.
1: To zní skutečně jako nejlepší festival na světě nebo ve vesmíru. A na co konkrétně se můžeme těšit? Je to festival hudební a divadelní primárně, jsem to správně pochopil?
2: No tak my jsme si minulý rok říkali, že té hudby trošku uberem, protože vždycky toho tam máme moc a té hudby je zase víc ještě než minule, takže se lidi musí jako smířit s tím, že nestihnou úplně všechno. Mm-hmm. Je tam hudba, divadlo, ale hlavně jsou tam neskuteční blbiny. Třeba vozíme děti nebo i tatínky, maminky, podle toho, kdo chce, na stupátku popelářského auta. Opravdického po runway nám tam jezdí 3 popelářské auta, takže mm-hmm. se můžou svíst. Máme hovínkovou dílnu, což zní strašlivě, ale ze speciální tajný modelovací hmoty si můžou děti vymodelovat hovínko a dát to třeba v září paní učitelce, nebo jak se jim bude chtít.
1: To je perfektní. A to zní jako, že tam je nějak, že ten areál je tomu nějak uspůsobený. Co přesně je to za areál vlastně?
2: Tak je to areál, kde bydlí nejenom Kefír, ale hostíme tam i Rock for People. No, říkám to takhle, ale jsme tam společně. Zkrátka tam, kde je Rock for People, tak je i Kefír. Protože máme hodně společného, jsme zkrátka nejlepší. Mm-hmm. A v tom areálu se nám dobře žije, protože tam máme veškerý zázemí, máme tam hangáry, kam se můžeme tam schovat věci. A je to tam zkrátka fajn. A postupně ho vylepšujeme ten areál, takže každý rok tam je něco navíc, něco zelenějšího, něco, co může zakrývat sluníčko, když je moc velký vedro, něco, co může na lidi stříkat vodou, když je úplně to největší vedro. Zkrátka, každý rok tam něco přiděláme a je nám tam dobře.
1: Mm-hmm. A už jsme zmínili teda, že na festivalu vystoupí kapela Vltava. Mm-hmm. Dále předpokládám teda, že Kašpárek v rohlíku jakožto headliner.
2: Tak. A je tam toho víc, Magnet Stage našlapana. Já miluju všechny ty kapely, co tam jsou, protože tam je 100 zvířat, Vohnout, Vltava a Kašpárek v rohlíku na Magnet Stage, ale my máme další 2 hudební stage a pak máme ještě divadelní prostory. Jsou tam i průvody hudební jako divadelní a hlavně jsou tam ty netradiční dílny. Teďka tam máme i chlapíka, který s vrtačkou a šroubovákem vám pomůže třeba vyrobit moji sochu ze dřeva. Mm-hmm. Jo, a takovýhle věci, takže, ale máme tam i spousta dobra, jo, že to mě vždycky baví. Teďka tam máme nejvíc plešouny, což je projekt Elišky Podzimkový výtvarnice a je to na podporu dětí s rakovinou, zkrátka, aby se s tím dovedli vyrovnat a budeme tam promítat jejich film, který právě Eliška Podzimková připravuje, tak tam bude taková jako možná tajná předpremiéra. Já nevím, jestli to smím prozrazovat, ale Eliška tam bude, takže to. Ale máme tam i víc dobrá, jako máme tam dětský úsměv, který se stará dětem o zuby, máme tam nábor hrdinů, který se zase starají o hrdiny, který můžou darovat kostní dřeň, což je můj kamarád Super Dřeňák, jako Takovýhle věci tam zkrátka patří. Ale máme tam třeba i Postele z nebesy, což je geniální věc, kde táta si může schrupnout a děti můžou poslouchat. Zkrátka máme velký poset, na který vyleze někdo slavný nebo někdo, kdo jako umí hezky číst nebo je něčím zajímavý. A jsou tam normální postele, lidi si na ně lehnou a poslouchají, jak ten člověk jim čte svoji oblíbenou knížku. Ale je tam i něco pro chytrý děti, teda on celý ten festival je tak trochu pro chytrý rodiče a chytrý děti, ale jezdí nám tam i Equalandie s pořádným programem a máme tam opravdu i spousta blbin, jak jsem říkal třeba o těch popelářek, tak nás napadlo, že by bylo hezký, kdyby na louce byl rybník a tam plavali akvabely, což rybník jsme tam nevybudovali, ale budeme tam mít velký bazén a v něm budou vystupovat akvabely venku pro lidi, takže tak zkrátka takový fantastický svět.
1: To zní skutečně jako velmi rozmanitý program a bude letošní ročník v něčem jiný než předchozí ročníky, třeba pro lidi, který pro pravidelný návštěvníky je něco, co je může zaskočit, no překvapit, nebo je překvapíte až na místě?
2: No, my se snažíme právě ten program míchat, je nejenom, že to jsou kapely, a právě jsou tam ty doprovodné věci. Třeba teďka vylepšujeme, budeme mít pořádný divadlo v pátek pro kemp, protože vy jste říkal, že ten festival je 28-29, ale on primárně je 29, ale protože jsme tady pro celou republiku nebo jezdí k nám i z větší dálky, tak máme kemp od pátku do neděle a aby tam jenom nestanovali, i když ono někdy přespat s rodičema ve stanu je taky pořádný zážitek, jako ono upřímně, kdo ty děti to moc dneska nezažívají, takže máme kemp, ale třeba v pátek pro ně bude hrát divadlo Minor, který jen tak někam nevyjede, pražský divadlo Minor, a budou u nás hrát Perníkovou chaloupku pěkně v hangáru pro, nebo na nějaký stage, nevím ještě, ale večer, až se setmí, tak budou hrát Perníkovou chaloupku pro ty kempující, aby měli něco navíc.
1: Hezky, hezky.
2: A třeba kempující dostanou v neděli odjezdový koncertík, aby tak táta se po šestý snaží zbalit stán, že jo, pořád mu to nevychází, tak jako děti s mámou můžou poskakovat na koncerty. Jasně. Ještě.
1: Já jsem si všiml taky, že v programu máte nejenom teda české klasické už jako kapely, ale i řadu nebo pár zahraničních jmen. O co přesně jde? Co to je přesně za projekty?
2: Já jsem si tady radši napsal James Harris, pak je tam myslím, že tam ještě máme více. Lazy Habits, Kim Cole. Jsou to cizí dobrý věci, protože my máme to štěstí, že máme mezi sebou chlapíka, který vybírá tyhle věci a zkrátka mícháme ten kefír tak, aby tam bylo vždycky něco, co potěší mámu, že to poslouchala, když byla mladá, že to potěší děti, protože to není až tak starý, je to nový, co možná táta i říká, tak to není tak dobrý, ale dětem se to líbí a zkrátka je to dobrý. A máme tam i něco cizího, co nezná ani máma, ani táta, ani ty děti. Zkrátka, aby tam každý něco našel a aby i zjistili, že existuje i něco jiného. Takže to mícháme takhle.
1: Skvělý. Já bych se na závěr možná ještě zeptal na nějaké jako shrnutí praktických informací. Už jste zmínil ubytování, pak já nevím, třeba stravování. Věřím, že na místě budou nějak asi stánky s občerstvením.
2: Jasně, tak my, jak jsme ten rodinný festival a jezdí tam rodiče s malýma dětma, tak jako to stravování se snažíme mít pestrý, snažíme se ho mít i v kempu, protože tak přijedete, zapomenete, že se má jíst ještě večer a děti mají zkrátka hlad. Snažíme se tomu přizpůsobovat, jako testujeme to i na vlastních dětech a chceme, aby se to líbilo i nám, takže prakticky www.festivalkefir.cz, to je asi nejvíc, tam ještě jejka budou na poslední chvíli přibývat další informace a jinak úplně nejlepší, jak zjistit, co to je kefír, je přijet a kouknout se tam.
1: Jasně, jako. No věřím tomu. A vstupenky, teda předpokládám, že asi taky na webovkách www.kefir.cz.
2: Tak jo.
1: Ale předprodej.
2: Bacha, teď mi volal šéf, že v pondělí zdražíme.
1: Aha.
2: Takže bacha, ještě máte často koupit za lepší cenu, protože v pondělí zvedneme trošku ceny, takže kdo bude rychlej. A hlavně bude hezky, protože nevím, jestli to víte, ale teďka jak prší, tak to vyprdlají z kvůli nějakému jezulátku. To zkrátka jsem zařídil já,
1: jasně,
2: aby se to vypršelo a ten víkend, kdy bude kefír, bylo krátka, krásně.
1: A pročištěný vzduch a tak.
2: Tak, tak,
1: skvělý.
2: Tak.
1: No tak paráda, tak díky moc, že jste za námi zavítal do studia a představil nám letošní ročník. Věřím, že to řadu, no, určitý množství, no, velký množství posluchaček, snad všechny zaujalo a že si koupí ty vstupenky ještě než zdraží v předprodeji. A rozloučíme se teda, teď nám vyhrává píseň Dáma s čápem, moc to zvířat, a tím se teda rozloučíme a pak ještě zazní od Kašpárka v rohlíku přímo rádiovka. Tak
2: skvělý,
1: díky moc ještě jednou.
2: Skvělý, já taky děkuju a přijďte. Den. Ono to není zas tak drahý, ono když pojedete dneska do kina, koupíte si popcorn, tak
1: jasně.
2: Máte skoro to samý a tohle je lepší a plno tučíš.
1: Jasný.
2: Takže, tak.
1: Tak jo, tak díky, ať se festival
2: tak
1: vydaří.
2: Ahoj. Díky.

0: šeptem před spaním mámy, zda budu slavný a jestli budu známý, jestli se toho vůbec někdy dožiju a píseň svojí uslyším konečně v rádiu.
1: Chlapče můj, chce to správný slova, pak bude to hit.

0: reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physioart, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Reklama na Radio 1.

Tak, tohle byl Aphex Twin, Window Licker. Aphex Twin včera oslavil 55. narozeniny, jak už jsem říkal na začátku, tak tohle jsme si ho zase připomněli. A teď si dáme Madonu, což jen tak jako nepouštím, ale pustíme si píseň Swim z jejího kultovního alba Ray of Light, na kterém se produkčně podílel producent William Orbit, který před pár týdny zemřel, tak tohle je na jeho počest.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například Letní kapela, Fak Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak máme tu jednu píseň na přání pro Davida. Čau, čau, čau, Mutanti hledají východisko.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

Tak tohle byla novinka s názvem The World Keeps Spinning od dvojice zpěvaček Alameda a Fouché. A u současného amerického R&B zůstaneme, tohle Solange Bins.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: Teď se podíváme na novinky na domácí scéně. Tohle je zpěvák, rapper Dirty Depressa a jeho kamarád producent Arty. Single s názvem I Can't Hear.

To byla novinka od dánského producenta, který se říká Soli City, track s názvem Versailles z nového alba Poetics of a New Estate. A tohle už je undergroundový rapper Sensational, Ways to Swing. Rest in peace, Sensational. Some nice shit be got with the kick kicking as I rocks up on it with the rhyme I'm saying. My flow is nice to be precise. Pump it, just pump.

Tak to byl Sensational Ways to Swing. Já se s vámi rozloučím poslední skladbou Blade Bird od OK Lou, věc, kterou jsem tady pouštěl už mnohokrát.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Louky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jackpot. T'as gagné le jackpot, mon vieux.
10: Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal srpnový jackpot a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Novotný. Za hracími automaty budu sedět

0: reklama Rádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

tím, abychom si hráli dál, tak je čas se rozloučit. Skladbou Love Your Smile. To se s vámi loučí Tomáš Novotný. Popřeji vám, aby následující dny utekly jako voda, abyste se měli dobře, anebo ještě líp a úplně nejlíp ve společnosti Rádia 1.

0: Ahoj.
1: Jackpot.
2: Jackpot.
3: Yeah, boy.
4: That's it.
5: Reklama Rádia 1.
6: Už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to...

0: To bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Reklama na Radio 1.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

Krásný kvaziletní večer, milé posluchačstvo. Posloucháte 61. epizodu hudebně outsiderského pořadu Call It Anything. A již po druhé za kratší dobu vás za mikrofonem zdravím pouze já, tedy Tomáš, a z dalekých Aten taky můj kolega Kabal, který doufám ze zmíněné destinace doletí zpět nejen s čerstvými dojmy z koncertu Merzbow, ale i s tamnějšími obskurními objevy. Tím též vás budu dnes zásobovat já a jelikož nemilosrdně nastupující podzim bude vyžadovat významnou introspekci, snažil jsem se toho dnes nachystat co nejvíce. Zrovna tak výběr jako takový bude pestrý, takže předpokládám, že si každé z vás najde něco, čím vzdorovat všem sichravým dnům. Jako první jsme si pustili velice výstřední cover kultovní písničky Hard Day's Night od Beatles, a to v podání Mrs. Miller a jejího skutečně nezaměnitelného vibráta. Šel jsem se podívat do kuchyňky vedle studia a přísahám, že všechny sklenice byly popraskané. Ale nechápejte mě špatně, s Kabalem nás tyhle nahrávky fascinují, málem jsem řekl přitahují, a to už by asi neznělo tak dobře, fascinují. Veškerá chvála každopádně není nějaká škodolibá zástěrka, zrovna celá tahle nahrávka nadita těmito twisted cover verzemi je jedna z mých osobně nejoblíbenějších. Ale posuneme se už dál, dneska to máme skutečně opravdu hodně, a posuneme se k jiné novince. Napovím, že jednou nohou v 60. letech ještě zůstaneme. Tohle je Killer Priest a posloucháte Call It Anything. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And what came before the dead and faithful

Tohle byl Killah Priest, hip-hopová nepsaná legenda a šlo konkrétně o úryvek z nově vydané desky Swift as Light, která vyšla na skutečně velice radikálně omezeném nákladu. Vyšlo skutečně jako na jednotky několik CDček a několik desek. Vždycky to bylo nějakých 5 nebo 7 kousků. A my jsme si v minulém díle probírali celkem zevrubně hiphopovou legendu The DOC a jeho přidruženost k NWA. Přidruženost tak silnou, že byl označován za jejich neoficiálního člena a podobně je na tom Killah Priest, který se rovněž míhá s nespočtem featů a produkčních zásahů napříč celou tvorbou legendárních newyorských Shaolinů jménem Wu-Tang Clan. Killah Priest, stejně jako DOC, má napříč tvorbou dost široký tematický záběr, takže kromě klasických hiphopových tropů se můžete ponořit do méně i více kontroverzních, ezoterických a i takových konspiračních hlubin, případně výšin, a samozřejmě případně i nížin. Myslím si, že pokud si správně vybavuji, tak Killah Priest vedl i nějaký podcast, kam mu dorazil, minule jsme si dropovali jméno Alexe Jonese, tak zde mu do podcastu dorazil například známý to konspirátor David Icke. Každopádně, jak jsem avizoval dříve, i v případě této novinky vydané na zmíněných limitovaných kusech, doslova kusech, jsme tak trochu i na konci 60. let, protože z jednoduchého důvodu, jako sample tohoto tracku posloužil dost okatě známý single Age of Aquarius od The Fifth Dimension, možná znáte primárně z muzikálu Hair. A když už tady mám takový lehce oslý můstek, tak se pojďme teď do té druhé půlky 60. let přesunout úplně. Takže my si teďka pustíme Flower Pot Man a jejich single Walk in the Sky. Posloucháte Call It Anything.

Tohle byly Flower Pat Man, Pat samozřejmě myšleno jako květináč, a jsme v roce 1967 a mohli jsme slyšet britský take na celkem zřejmý rukopis amerických Beach Boys, ale řekl bych, že neméně unikátní, samozřejmě ten vliv Beach Boys byl takový, řekněme, v té době neodparatelný a samozřejmě jsme ho mohli slyšet i u desítky, ne-li stovky dalších kapel. Flower Pat Man se podle všeho pojmenovali podle britského seriálu pro děti stejnomenného a celkem nápadně využili patrných dvojsmyslů, což nebylo těžké. V seriálu vystupuje velmi charismatická postava, oživlá květina pojmenovaná Little Weed. Samozřejmě, jak to v té době bývalo, tak kapela tento dvojsmysl popírá, nicméně když se začtete do jejich textů v čele takového zvláštního méně známého dvojčete Let's Go to the San Francisco, samozřejmě primárně známe spíše hit od Mamas and the Papas. Každopádně tady v tomto hitu můžeme slyšet celkem zřejmé aluze k něčemu, co samozřejmě zde já taky musím nějakým způsobem maskovat a jenom parafrázovat. Každopádně kapela Flower Pot Man okatými odkazy propletá celou svou skromnou, ale velice příjemnou diskografii, a abych tento nečasto vykrývaný střípek hudební historie hodil na pořádně kýčovitou rockovou mapu, doplním, že hlavní songwriteři této studiové kapely působili jako back vokalisti The Who. My se ale už vydáme do roku 1969, tedy o dva roky dále, a to ke kapele 50 Foot House, kdy opojení psychedelickým popem střídá téměř neprostupná psychedelická avantgarda. Posloucháte Call It Anything.

Posloucháte Collid Anything, konkrétně 61. epizodu a tohle byly 50 Foot House, kapela pojímající fenomén psychedelie z hodně radikálního, primárně avantgardního konce. Jak jistě, nebo možná víte, San Francisco je jednak takovým epicentrem psychedelického roku, ale i dost unikátních projektů, které se ani neodvažují rámcově popisovat, říkejme tomu volněji art punk a jak tomu aspoň od boku střelím fenomény typu The Residence, Tuxedo Moon, Chrome anebo Flipper. A právě kapela 50 Foot House je prostřednictvím jediné oficiální řadové desky Cauldron rozkročená právě mezi oběma zmíněnými směry. Takže chvílemi, znovu zdůrazňuji, že v roce 1969 zní už na, jako například zmíněný Chrome. K tomu ještě musím osobně přiznat, že jsem se neodvážil pustit úplně nejvíc znepokojivý track na této desce, konkrétně písničku Rose, protože z ní mám sám takový respekt a je tak jako znepokojivá, je tam hodně, zkrátka je tam v pozadí takový řev a je velice znepokojící, sám ji nedokážu v klidu poslouchat, natož abych ji pouštěl vám. A krom toho, že třeba Throbbing Gristle vydali své první věci až někdy v roce 1977, tak kapela zní už dost v některých polohách podobně a řekl bych, že dokonce i o něco znepokojivý. Doporučuji každopádně proposlouchat tento naprosto unikátní jam, za mě jeden z nejunikátnějších zářezů v historii psychedelického roku, nebo klidně v historii fenoménu psychedelie jako takového. A ve sbírce bych si ho osobně hodil někam vedle Brain Ticket třeba, ačkoliv tady to je trošku prohozené, v Brain Ticket samozřejmě vévodí ten střeštěný zpěvačin zpěv, tady je to trošku naopak, ten zpěv je tam sice vypjatý, ale celkem rovný a to mírně řečeno nevšední tam dělá primárně ta kapela, ale ačkoliv bych si 50 Foot House zaradil vedle Brain Ticket, tak řadím primárně podle abecedy. A v rámci možností chronologie si teď pustíme song z čerstvě znovu vydané desky, původně z roku 1974, a to od japonské kapely Nishigaito Kenchiku. Posloucháte Collid Anything.

Tohle byly Nishigaito Kenchiku, ztracený klenot japonského psychedelického roku 70. let. Ztracený díky bohu ne, a to díky péči vydavatelství First and Last Records, které se právě reedicím takzvaných private press nahrávek věnuje. A tím pádem tato deska v původním nákladu 100 kusů, dokonce snad i bez obalu, pokud si správně vybavuji, mohla vyjít znovu, a to s překrásným obsáhlým bukletem, kde se dozvíte mimo jiné, že jde primárně o práci dvou přátel v posledním ročníku na střední škole, kteří složili veškeré písně v opuštěné chátrající nemocnici. Nešlo o cílenou estetickou volbu, protože tato dvojice a její doprovodná kapela jednoduše neměla budget na žádný prostor ke zkoušení a rovněž ve studiu měla pak na zaznamenání celého naskoušeného materiálu celkem 3 hodiny. Výsledkem těchto omezení je nicméně překrásná a právě syrová, taková srdečná nahrávka z let 70. Sama kapela tak Zenově uznala, že jí sice úplně netěšil tento dost hektický způsob nahrávání, nicméně potom se tomu doslova vlastně smáli, protože cítili takový vnitřní pocit, že zkrátka něčeho, ať už v jakékoliv podobě, něčeho dosáhli. Ale dost bylo historických okének, vzhůru střemhlav do roku 2026, a to konkrétně do Brna. Tohle je multiinstrumentalista Šakaly.

Posloucháte Call It Anything a myslím si, že kdyby to byl kabal, určitě by poznamenal něco jako, že začátek tohohle songu zní jako močení do křišťálového pisoáru. Znovu ho tímto zdravím a tohle byl každopádně Simo Hakalisto alias Šakali, producent a multiinstrumentalista původně z Finska, ale už 10 let žijící v našem Brně. Což je skvělá zpráva, protože tu máme jednak jednu lokální novinku, ale v první řadě tím ještě doplňuji minule vznesený dotaz, a to, jestli historicky vyšel nějaký lokální projekt na americkém labelu Not Not Fun. Krásné načasování producentovi Šakali, tam jedna deska a jedna kazeta před nějakými cca 2 lety už vyšly. A právě teď, respektive z kraje předešlého měsíce, mu tam vyšla další. Jmenuje se Toine Luonto, neboli Second Nature, neboli přeloženo významově železná košile. A zde, jak jste slyšeli, spíš než kompozice, očekávejte takové táhlejší, abstraktnější textury, hodně práce s rezonancí a hlavně taky doslova celou hromadu nástrojů. Souhrně by se dali pojmenovat s prostým slovem etno a já bych z nich rád vypíchnul určitě kantele. Kdo dával pozor, tak ví, že jsme se o tomto mýtickém nástroji bavili už v jednom předešlém díle u famozní hudebnice Arji Kastinen. Producent Šakali, nebo hudebník, umělec, tady si trošku lámu hlavu s tím označením, každopádně mě osobně prásknul, že proces skládání a nahrávání byl dost bezstarostný a má poskytovat jakousi utopickou vizi, takový příznivý scénář, ovšem spíše pro přírodu než pro nás. Což zní určitě jako jedna z těch pravděpodobnějších nebo realističtějších vizí, co se týče budoucnosti. A já bych právě s touto myšlenkou asi rovnou navázal s podobně abstraktní, ale zásadně více znepokojivou nahrávkou Felicie Atkinson. Posloucháte Call It Anything.

Právě nám dohrála Felicia Atkinson, konkrétně kus z její ani ne měsíc staré desky Sans Visage. Nasekal jsem teďka určitě minimálně dvě frankofonně výslovnostní nesmysly, čímž to zdravím Jakuba Vaňka. Ale pokud vás název této desky vede k francouzsko-italskému hororu ze 60. let, tak jste určitě na správné adrese, protože celá tahle deska je asi 30-minutovým výňatkem z plnohodnotného alternativního soundtracku právě k tomuto asi hodinu a půl dlouhému snímku. Lisiu za visage, raději přeložím oči bez tváře. A určitě to není jen z pohledu Felicie Atkinson výběr oblíbeného starého bijáku, nýbrž nadčasového díla, které v sobě nese temné a bohužel v tom nejhorším slova smyslu nadčasové sdělení v čele se zcela nelidskými projevy internalizované misogynie. Zároveň má ale nahrávka sloužit jako jakýsi majáček naděje s možností, kde si v dohlednu, že se hranice genderů zbourají. A no, myslím si, že o mnohem vypovídající fakt je, že deska byla věnovaná Gisele Pelicot, ženě, která zažila vytrvalé dlouholeté peklo, teď v 8 hodin večerního asi nesmím blíže popisovat, ale každopádně ona se toto utrpení rozhodla neskrývat, ale naopak vystoupit veřejně. Občas jsem trochu v šoku, kolik lidí o tomto případu neví, je bohužel v lecčem vymluvný. Nicméně, já už na lehčí notu jenom dodám, že celá tahle nahrávka hezky takzvaně lícuje, pozor, normý alert, s nedávným hojně probíraným diptychem hororů Backrooms a Obsession, které tyhle dny nejsou vůbec špatné a určitě alespoň částečně oťukávají zmíněnou problematiku, ale mimo jiné po hudební stránce sází víc na věc zvanou Foley. V těchto případech jde dokonce o takové často civilní kompozice, u kterých leckdy právě není ani patrné zařazení do konkrétní kategorie. Jednoduše není možné například posoudit, jestli jde v daný moment o písničku ve filmu nebo o zvukový efekt. Ta hranice se tam takovým krásným způsobem stírá. A právě práce s těmito civilními kompozicemi, dalo by se říct klidně i skicami, právě takováto sofistikovaně vychýlená civilnost, podle mého, dělá skutečně divy. Takže shoutout Penderecký a tak podobně, samozřejmě, ale tahle vytyčená cesta je přinejmenším, podle mého, stejně sympatická. A v podobném duchu budeme pokračovat, protože nás čeká další novinka a bude to track The Serialist Bluff od producenta jménem Samael B. Ends, a.k.a. jednoduše SBA.

Dohrává nám tu SBA, alias Samuel B. Ains, alias Jesse Dulow, to jsem si tu radši načmáral na ruku, protože to jsou slušné jazykolamy. Jedná se o filadelského producenta, který už alespoň dvě dekády tvoří dost experimentální kompozice, jak jste právě teď slyšeli, a často postavené na lepení koláží převážně z již existujících volně dostupných skladeb, ale i z vlastních field recordings, konkrétně třeba cover téhle desky, krásná rozmazaná fotografie je dokonce z archivu Samuelova, zesnulého otce, a SBA se mihnul na celkem prominentních labelech, na mátku třeba Alter States, Blackest, Everblack nebo Original Bears. Ty tu uvádím záměrně, protože z každého tohoto labelu se nám už podařilo něco historicky pustit. A tahle konkrétní věc z desky Heresy Museum se jmenuje The Serialist Bluff a nabízí takovou smutovanou, dost znepokojivou koláž, která je spíš plíživě znepokojivá, než aby vás z nadání nějakým způsobem šokovala. A určitě zase trošku literární okénko, když tady mám takový prostor, tak mimo jiné skladba odkazuje k textu Antonína Artauda, který si proštěte. Je to velice poutavé čtení, které vás hodí do literárně historického dění v rámci první vlny literárních serialistů. Stručně řečeno je to dis na André Bretona za odklon od původních ideí serialismu. K Samuelovi už doplním jen to, že střídá mnoho monikerů, ale celkem výjimečně tento konkrétní autor nesfléká kuži, jak je zvykem, nýbrž pod mnoha názvy vlastně vytrvale vydává, a mě už bohužel pomalu tlačí čas, ale tlačí mě zpátky do 70. Takže v tuhle chvíli si dáme jeden reggae klenot, a to I Wonder od Jimmy Hollandna.

se odekživa vyznačoval kvalitou. Myslím si, že za vše mluví vydávání zcela kultovních Upsetters. A label se, tento konkrétní sub-label, podlabel Panther se rovněž vyznačoval panterem roztaženým kolem středového otvoru každého jednoho vydaného sedmipalce. Jimmy London do svého pojetí reggae zatáhl velké množství soulu, což mám osobně velice rád, s pěvovými výrazy počínaje a dává do toho takový, třeba zrovna do tohoto konkrétního tracku, takový melancholický podtón, ale já tady koukám, že mě stále tlačí čas, ale tentokrát ho využiju, aby mě dotlačil do tohoto roku a dáme si po tomto krátkém vstupu a po tomto krásném reggae jamu a po těchto krásných melancholických podtónech v skutku temné tóny. Předposlední track bude od black metalových Auzavandils a posloucháte Kolitenefink.

Čisté černoknižnictví, čisté černoknižnictví, filadelský specifickým směrem chaotický black metal, Auzavandils, řekl bych, že nikoli v chaotický jako věci, co jsme si už pouštěli v předešlých dílech, vy třeba korsické Mechtra, tam tady to spočívá spíš v dost zvláštním nápočtu rytmu, můj tek je jednoduchý, zdá se mi, že songy jsou uspůsobené tomu, aby zpěvák mohl dospívat dost sofistikovaně vyměřené verše, což je zvláštní, že funguje v

kompozice, kterému vůbec nerozumím. Obecně za to, každopádně spíš než aby vás ty songy atakovaly nějakými frenetickými skoky, tak vás spíše v míře maximálně možné v rámci tohoto žánru znejistí. Je to takový jemný pohyb výhybkou, ovšem na poslední možnou chvíli. Čas ale opravdu tlačí, kolegové z dalšího pořadu totiž už tlačí na dveře. Takže tohle byly Auzavandils a já se s vámi tímto loučím a děkuji vám za poslech. Začali jsme coverem a taky jim hezky symetricky skončíme. Japonská legenda z konce 70. let, ctící entity jako Bad Brains nebo Black Flag, jsou to The SS. Pozor, nejsou tam žádné nacistické konotace, je to zkratka. A jejich cover kultovního Blitzkrieg Pop od Ramones. Já jsem Tomáš a tohle byl pořad Call It Anything. Dobrý večer.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu
1: na Rádiu 1.
0: Call it anything.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

is the love.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: koneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: Já židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: We have the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like, you know, after hours.
2: Já už nelaju, já už jenom padáky.
3: Lajky bys dal, teda.
4: Já lajky.
5: Nebo jedině.
6: Už ani nemůžu být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. No, jenom, že se zavítal.
3: Jste si utrhli z čeho?
2: Hele, už mám podavíračce, už jenom padáky.
3: A jo,
7: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio 1 a my už máme po zavíračce. Zdraví vás František a...
1: Gregory, ahoj.
0: Čau Gregory.
1: Čau Františku.
0: Jak se dneska máš?
1: Fanfarové.
0: Těšil ses na tenhle díl?
1: Jo, blíží se nám podzim, trošku všechno se ochladí a my se ochladíme taky našim setlistem a naším dílem. A o čem ten díl to bude?
0: Náš díl bude o... nezávislé scéně 80. let ve Velké Británii na britských ostrovech a právě nám dohrála kapela Orange Juice, která tak trošku předznamenala ten sound, o kterém se budeme dneska bavit, a taky se budeme bavit o tom, jak se z nezávislých kapel, jak se tak označovali v 80. letech vlastně stal samostatný žánr, jak ho vlastně známe dnes, jak označujeme nějaký kapelu s kytarovým soundem a říkáme o ní, že to je takový indíčko. Jo. Tak vlastně se dnes budeme bavit o tom, jak vlastně tady ten pojem vzniknul.
1: Ještě možná k tomu indíčku řeknu, že my to používáme možná v něčem tak jako tak hanlivé, nebo dokonce i nehanlivé, ale spíše nemá to úplně jako tu správnou jako konotaci jako v dnešní době, a pro období, pro tohle určité období 80. let UK i prostě anglické jako nezávislé hudby, tak převažoval takový žánr jako jungle pop, který jako nějakým způsobem, dá se říct, tak nakousnul anebo charakterizoval vlastně ten sound, protože jungle je to vlastně jako nějaký jako cinkavý vlastně jako takový zvuk, a to jako i v tom uslyšíte, zároveň to ještě i charakterizuje to, že ten žánr byl, vycházel právě jako i z tanečného kontextu taky, tím pádem my tady můžeme provázet naše díly o funk punku a možná budoucí díl o no wave'u a taky díl o 4AD. No a asi takhle, jakože pokud to jako takhle
0: zaramujeme. Je to provázaný, no. Samozřejmě ty kapely se prolínaly, jak už jsme měli díl, jak jsi říkal, o 4AD a nebo ten funk punk, tak samozřejmě ty kapely jsou provázaný.
1: A nebo Afrobeat taky, no.
0: No a dneska se budeme hlavně bavit o tom jako soundu, který, jak jsi říkal, byl vycinkaný, hodně byl inspirovaný třeba 60s,
1: jo.
0: Ale měl tam takovou jako ležérnost toho punku, který vlastně už umíral, nebo už byl jakože mrtvej v té době, a zrodila se úplně nová estetika tady těch, jak se jim později říkal, indie kapel. A Orange Juice vlastně, který jsme si teďka pouštěli, song Falling and Login, tak je z jejich prvního alba z roku 82, tak jako trošku předznamenali ten sound, i když je to oproti třeba dalším indie kapelám ještě takový jako tanečnější. A taky přijde mi vlastně ten zvuk je docela takový jako čistý, třeba oproti potom nějakým kapelám, který si budem pouštět, který jsou hodně jako trash.
1: Jo, jo.
0: A to k tomu taky jako patří, k tady tomu soundu, který dneska budem pouštět. No. A samozřejmě jako takový králové indie scény jsou označeny asi The Smiths, na tom se asi shodnem, který si později taky budeme pouštět. No.
1: Jo, jo. Takže ještě k tomu dodám, že vlastně společným zázemím anebo prostorem pro tenhle žánr byl post-punk, po těch jako pozdních 70. 80. a pak se to jako rozšířilo po celé Británii a expandovalo do celého světa. Ale konkrétně tato kapela, kterou jsme poslouchali, Orange Juice, tak tuším, ona je ze Skotska. A ta skotská scéna velmi signifikantní vlastně pro UK Indies. že třeba i Primal Scream, tak oni taky jsou z Glasgow, že jo. No, a což vlastně jedna jako z kapel, kterou možná budeme dneska taky pouštět, nebo aspoň mluvit o tom. No,
0: a vlastně, no, ještě teda můžem něco říct o Orange Juice, to jsem zapomněl. Vlastně hlavní skladatel a zpěvák Edwin Collins je docela známá postava, která vlastně pak měla docela úspěšnou solovou dráhu, a jestli znáš třeba song A Girl Like You, takový hrozný vypalovák.
1: Možná jo.
0: Hrozný banger je to. Myslím možná, z devadesátek.
1: Je to možný, no.
0: A to je vlastně už pod svým jménem Edwin Collins, docela velký hit.
1: Jo, jo.
0: A vlastně tady jako první, kde o něm nějak můžeme slyšet, byly Orange Juice.
1: Mm-hmm.
0: No, takže kdo byste chtěl... najděte si Orange Juice, je to hlavně teda jejich další album, který teďka nevím samozřejmě, jak se jmenuje, ale tak tam rozvinuli úplně ten svůj sound naplno, druhý album Rip It Up, a to je výborný, tam už jako jsou fakt taky taneční hity, ale je to hodně taký sluníčkový, no. A my si pustíme něco takového trošku syrovějšího, temnějšího.
1: Jo, pustíme, těch kapel je dneska hodně, takže...
0: Hodně, no.

0: Tak dohrála nám kapela Joseph K. Heaven Sent song, který byl ze session Johna Peela, z legendárního DJ BBC. Song byl z roku 81 nahraný a kapela působila pouze od roku 79 do roku 82. Jsou to vlastně kolegové z labelu Postcard Records jako Orange Juice. Mm-hmm. A další skotská kapela, Gregory, ty jsi to normálně se tady odhadl, že hlavně se odehrávalo všechno ve Skotsku. Konkrétně Joseph K. je z Edinburghu. No, tady můžeme jako slyšet ještě nádech takového hodně postpunku. Ještě úplně tam není ten jungle pop, ale vlastně už je to docela, třeba tohle na mě působí hrozně nadčasově, jako kdyby tohle někdo udělal takovýhle song v roce, já nevím, 2005, tak úplně si řeknu, wow,
1: jo.
0: Nová odbojná kapela.
1: Jo, určitě se to jako jednou vrátí. Jenom ještě něco řeknu k Postcard Records, možná ty mě něco k tomu ještě přidáš, ale ten label, jak jsi zmínil, ten skotský, jako působil v Glasgow. A v roce 79 ho založil Alan Horn a jeho slogan The Sound of Young Scotland, on vlastně jako parafrazoval motownské Sound of Young America. Důležité byly vlastně jako i ta vizuální stránka, humor a vlastně jako i ten důraz na skotskou identitu a celkově jako v té vlně osmdesátkové ta politická rovina, ten politický kontext je velmi podstatný, to podobně jako i ve funk-punku. Že vlastně jako Margaret Thatcher a tak dál, takže taky je velmi podstatná věc, že tyhle scény vznikají v městech, které byly takovýma industriálníma hubama, jako třeba Manchester, že jo, a Glasgow a, a nebo jako další prostě Leeds a tak, a Londýn. No a ještě k tomu zvuku vlastně, jak když dneska jsem zkoumal jako ten zvuk a se snažil jako přijít o vodku to nebrali jako ty inspirace, tak hodně vlastně to jako takové jako padesátky ty kytary, ty jungle kytary vlastně jako, anebo jako šedesátky garážové věci, takové jako vyčištěné. Tam já to slyším hodně jako Beatles věci taky. A k tomu přidaná prostě ten groove prostě a la Chic a prostě takové jako, víš, jakože disco věci, takže to je vlastně jako zajímavá fúze prostě tohodle, no, že takové víc taneční Beatles v něčem, jakože, ale zároveň jako s punkovým nadechem, no.
0: Jo, souhlasím, no. Tady zrovna taky jsem se dočetl, že Postcard Records vlastně byly hlavní inspirací na třeba potom kazetu C86.
1: O který
0: se určitě dneska zmíníme, protože to je takový základní kámen indie britských kapel.
1: A posuneme se k víc intimním věcem?
0: No, tak jo, jestli ti to přijde intimní.
1: Tak jo.

0: Tak dohráli nám Strawberry Switchblade a song Spanish Song. Což bylo, budeš se tomu, nebo ty se tomu rozhodně divit nebudeš, asi Gregory, ale byla to dvojice hudebnic od Kutinut, než ze Skotska a z Glasgow.
1: Ale já samozřejmě Strawberry Switchblade znám,
0: určitě,
1: jo.
0: No,
1: a hlavně přes takovou postavu jako Rose McDowell, která pak přehoupla do spíše takové Marshall neo-folk scény a působila s takovýma věcmi jako Coil, Current 93, Death in June a tak dál, anebo i Svelte taky jinak, o kterém taky doufám, že budeme bavit dneska, se budeme bavit. No každopádně Rose McDowell je to manželka McDowella z Coil, že jo, takže jako taky velmi, velmi známá osoba a tady mimo zaplý mikrofon jsem Frantovi říkal, že pěkný zvuk kytary byl a dozvěděl jsem, že ona hrála na 12-strunnou kytaru anebo na Coronado občas. A co je zajímavé, že 12-strunná kytara vlastně v jungle popu byla velmi jako prominentní, že jo, různé tyhle jako Rickenbackery, třeba jako Johnny Marr a tak, že to vlastně dávalo tomu takový ty overtony, anebo whatever.
0: Čím víc zvonivý, tak tím lepší.
1: Právě, no, takže to je zajímavé. Každopádně Strawberry Switchblade, super kapela, no.
0: Tohle bylo z jejich nějakého jedno z prvních EPček, vlastně demo EPček, jejich jako regulérní album, který nese stejný název, Strawberry Switchblade, tak vyšlo až v roce 85 a teda zvukově se dost liší od třeba týhle nahrávky. Mně to přišlo, že to potom šlo hodně do takového až gotik, jako nějakého postpunku.
1: Souhlasím, ano.
0: Takže třeba to tím zvukem a to jejich album úplně třeba bych nezařadil do nějakých indie kapel, ale ty začátky určitě bych řekl, že tam patří.
1: Souhlasím, jo.
0: No a jenom, aby jsme jenom tady dokázali, jak je to propojený, tak vlastně jejich kámoši byli zase Orange Juice.
1: Jo.
0: A no, dokonce...
1: Někdo tam i hrál z Orange Juice, tuším, ne? Buď bubeník.
0: Jo, určitě no. Tam bylo tak. A ten James Kirk dokonce chodil s tou Jill, myslím. A vlastně říká se, že on vymyslel ten název Strawberry Switchblade pro ně, takže ta scéna byla propletená, no.
1: Tak jo.
0: No a my si dáme něco dalšího.
1: Dáme si.

0: Tak dohrála nám, docela bych řekl, níž věc, Logging Apple, kapela, tuším, z Londýna, která fungovala velmi krátce, jenom asi rok, od roku 80 do 81, ale je zajímavá tím, že v ní hrál Alan McGee, mm-hmm. který vlastně později založil velmi významný label Creation Records, mm-hmm. který v podstatě potom zastřešil všechny indie kapely té doby. Mm-hmm. A v kapele dál hrál třeba Andrew Innes, který hrál potom v Primer Scream, takže je to taková, je to takové jako kapela, která vlastně tu myšlenku těch indie kapel nějak podle mě začala jako tu scénu, nebo spíš nevím, jako kapela, ale lidi, kteří později to rozvinuli a nějak dali ty lidi dohromady, bych řekl.
1: Jo, jo. Možná pokud budeme mít prostor na to, tak uděláme o Creation Records vlastně zvlášť díl, ale čím vlastně jako celkově ta indie scéna byla zajímavá z hlediska produkce, anebo v čem to bylo jako alternativní tomu mainstreamu, tak to hlavně, že singly byly jako taková hlavní jednotka, která jako byla produkovaná v té scéně, že vůbec lidi se toho jako nebali vydávat jako singly. No a taky velmi se jako odkazovalo jako na nějaký, na tu psychedelii a na ty 60. leta, jak jsem to jako zmínil už. No a asi znáte tyhle kapely jako z Creation Records, jako třeba The Jesus and Mary Chain a nebo...
0: To budeme pouštět.
1: My dneska. Bloody Valentine a tak dále.
0: To je jasný. No. Jesus and Mary Chain určitě dneska zazní. Právě jako jak jsem o tom přemýšlel, o tom díle o Creation Records, tak jsem si říkal, jestli to nejbude zbytečný ještě dělat, protože jo. Tady jako 70% těch kapel bude u Creation Records. No... Ale tak se posuneme dál, dáme si něco klidnějšího teď, ale krásného.

0: Tak dohrála nám kapela Young Marbles a před ní dohrála
1: Giants.
0: Young Marble Giants a před ní dohrála kapela, která se jmenovala
1: Marine Girls.
0: Přesně tak, obě dvě kapely patří k UK Indies, 80-kovým UK Indies, a obě dvě kapely spojuje, že spíše jako se posunuli k takovým jakože intimním polohám, dá se říct, jak jste tady jako vzpomínal. No a že ta, tady můžeme vlastně jako slyšet, nebo jak jsme slyšeli, že, to, že ta málost a intimita je taková jako estetická přednost, než nějaká jako nevýhoda, a tím způsobem oni jako posunuli od toho jako velkého prostě jako soundu, který byl v tom jakože punku až post-punku, a tím načrtli nějakou šablonu pro bedroom pop třeba.
1: Mm-hmm. No, hlavně máš pravdu, a třeba konkrétně ty Marine Girls, tak tam jsou, třeba jsou to nějaký základy, nebo nevím, jak to říct, základy, ale třeba Marine Girls vydávali si sami kazety, nahrávali si sami písničky, je to tam opravdu ten DIY přístup v tom, v té jejich tvorbě, a jako vlastně celá ta indie scéna takhle fungovala, že to vzniklo z nějakého takovýhle undergroundu mezi těma hluchýma rokama toho začátku těch 80. let, kdy ta produkce britská na tom byla docela špatně a hlavně se zaměřovala na pop, který byl v té době hrozný. A proto jako vznikaly vlastně v tom undergroundu takovýhle věci, jo, jako třeba Marine Girls, jako ty mi přijde úplně kouzelný, taky fungovaly jenom od roku 80 do roku 83, ale jejich album Beach Party je úplně nádherný, jako, a doporučuji, má to úplně takový jako melancholický, vlastně trošku temný nádech, ale jsou tam zvukové, jsou tam slyšet ty 60s. A to je ten zvuk toho 80-kovýho indie britskýho, podle mě. A kapela je z Hetfieldu, z Anglie. Založila ji Tracy Thorn a Gina Hartman. Původně byly nejdřív dvě, potom se k ním přidali další dvě holky, a takže to byla čistě dívčí kapela. A vlastně taky je zajímavý, že jejich album Beach Party nejdřív vyšlo u labelu In Pace, a potom vlastně ho znova vydal Dan Tracy Television Personalities na vlastním labelu Ham Records, o kterých vlastně o Television Personalities si budeme taky dál povídat, jo, a budeme si je pouštět.
0: Jo, jo. Takže jak můžeme vidět, že prostě tato generace jako, jak si odmítala vlastně jako představu, že ta správná kapela musí být nějak jako technicky dokonalá, technicky jako být, jako ty nahrávky jsou, by neměly být tak vyleštěné prostě, i přesto, že to jako naznačilo nějaký pop. A taky vlastně jako i na základě toho, že ty kapely jako, jak ty říkáš, že to byla jako divčí kapela, že vlastně jako ta kapela neměla být jako taková jako mužská prostě, víš, a nějak jako rockově heroická, jak to jako bylo prostě
1: přesně,
0: jako tak v tom post-punku prostě.
1: Přesně.
0: Takže velkou roli proto tady hrali ženy a smíšené kapely. No. Tak klidně asi můžeme se posunout na další song.
1: Tak jo.
0: Tak jo.

0: Dohrál nám kapela Dolly Mixture a song The Same Mistake. Další dívčí kapela, zůstali jsme u dívek a tady ta věc mě konkrétně se hrozně líbí, jak tam jako stupňovala ta basová linka, skvělá věc. A nevím, jako co bych tomu řekl, kapela taky fungovala velmi krátce, byla založena koncem 70. let a vlastně v roce 84 se rozpadly. A nebo v roce 85, něco takového v polovině 80. let, takže jako nefungovala dlouho a tam můžeme slyšet hodně vlivy zase těch 60s jako Shangri-Las a Undertones třeba a tak dál.
1: No. Jo, mě právě jako bavilo, jsem ti říkal, že tam měli prostě ty takové ne country prvky, ale jako takové spaghetti western prvky, víš, že prostě taková jakože skakáci prostě jako bící a k tomu ta kytara prostě taková surfová až, což mě jako připomnělo další kapelu podobného typu Mekongs, které jako vlastně se posunuli od post-punku ke country, no, které taky jako vlastně jako působili v těch UK indies. No a asi můžeme se posunout klidně taky dál. Nebo jestli máš k tomu něco, promiň.
0: Já jsem něco chtěl říct a už nevím co, ale asi. Tak se posuneme dál, tak nedáme ty Mekongs?
1: Tak dáme, klidně.
0: Když jsi o nich mluvil.
1: Tak jo. Tak Mekongs, where were you?

0: Tak dohrála kapela The Mykons s názvem Where Were You, jejich single, Bůh ví z jakého roku, ale kapela se založila v 76. jako takový art kolektiv a vlastně jak můžeme slyšet, že tenhle song byl spíš takový až punkovější, takový, některé jako to označují jako cowpunk pozdější, protože oni používali hodně jako country vlivu do toho a stále vlastně nějakým způsobem jako působí, tak jako stále žijou a stále jako občas mají koncerty a jsou velmi vlivné a jakože působili s takovýma velikanály jak Damned a spoustu dalších vlastně.
1: To jsme se vrátili teda hodně hluboko, jo, ale když koukám na to, že to je z roku 78.
0: Jo, to je takové jako proto spíše.
1: Proto?
0: No. Nahrávali, jsem někdy četl, že prej nahrávali na, jedny z prvních věcí nahrávali na nástroje od Gang of Four.
1: Uh-huh.
0: No, takže tak.
1: No a já jsem chtěl říct, že by se nám to krásně hodilo do našeho před posledního dílu
0: Funk o
1: skateových videích.
0: Jo, takhle.
1: Protože to znám taky z jednoho skateového videa.
0: Jo.
1: A teď nevím z jakýho, ale myslím, že to je Zero nějaký. No, ale úplně si pamatuju tenhle song a prostě tam zase lidi padají ze schodu a rozsekávají se tam a je to super, no. A no, tak my pomalu tak se jako chýlíme k naší hodince vysílání, naší první půlce, tak já bych pustil teďka asi tu nejzásadnější kapelu z indie roku.
0: A neříkej jakou.
1: Neřeknu jakou, ale protože ji asi zná každej, tak jsem vybral zrovna verzi songu ze session Johna Peela.
0: Jo, takže kapela Kováří.

0: Tak co zabil?
1: No, tak jak jsem říkal, Kováři, Kováři. The Smiths.
0: Legendární kapela The Smiths. A tohle byla verze songu Still Ill, která původně, nebo později vyšla na jejich prvním albu The Smiths. A tohle byla verze nahrávky

0: U mě to třeba jako Big Mouth Strikes Again, asi.
1: Ty jo, no.
0: A nebo ne? Ne, asi lžu, jako hodně, hodně lidí jako z 90. Tak to asi spíše How Soon Is Now, protože to bylo vlastně...
1: Yes, cover z nějakého seriálu Čarodějch.
0: Jo, co to... mega.
1: Jo, máš pravdu. Ale já jsem samozřejmě v té době jsem vůbec nevěděl, že to je od The Smiths, že jo?
0: Taky, no.
1: Ten song, ale tam je to tremolo. Ale vlastně máš pravdu s tím Big Mouth Strikes Again. Mhm. Ten song si taky pamatuju z jednoho skateového videa a to je skvělý song a má úplně, ten song taky miluji, má úplně brutální text, což jako většina písní The Smiths mají, buď jsou hrozně ubrečený, anebo hrozně jízlivý a vlastně jako bodavý hrozně, jako třeba tenhle song a vlastně Still Ill je taky docela bodavý song. Jakože prohlašuje, že život víc bere, než dává. První linka toho songu, který je skvělý, je můj oblíbený. No a můžem něco říct o The Smiths. Podle mě to je právě ta zásadní kapela, který se podařilo z té indie kapely se dostat až do těch popových žebříčků. A právě proto, nebo je to jeden z důvodů, si myslím, že se potom začaly ty kapely označovat jako indie. Tenhle zvuk kytarovej a bylo to právě, myslím, že to hodně zapříčinilo to, že se právě dostali z té nezávislé scény až do té mainstreamové. Ale jo, zachovali si pořád tu tvář, že jo, vlastně... co jsme neřekli, hlavní postavy Morrissey, zpěvák a kytarista Johnny Marr, spoluautoři všech písní. A tak vlastně Johnny Marr potom rozpustil kapelu, že nechtěl být tak velký.
0: Jo. Každopádně, mě vlastně Smiths a zvuk Johnny Marra právě jako nějakým způsobem, když mě někdo říkal jako jungle, pop, tak mě vždycky se vybavil jako Johnny Marr právě jako tou kytarou, takže tady jako celkově Johnny Marr a John Squire z Stone Roses, tak vlastně oni mě nějakým způsobem určili percepci jako toho nástroje, že vlastně jakým způsobem mě k tomu jako přistupovat
1: tak
0: experimentálně.
1: Tak Squire je prostě Jimi Hendrix, že jo?
0: No.
1: jako chápu, co myslíš, ale myslím, že tam ta influence je jako hodně cítit. Jo.
0: Že prostě je to fakt jako Johnny Marr s těma jako, to je docela jako jednoduché, nejednoduché zároveň jako věci, ty stakatové prostě jako prvky a pokud jste kytarista nebo kytaristka, tak vás vyzývám se podívat aspoň minimálně jako jeden rozhovor s Johnny Marrem, jak ukazuje svoje kytary, 1000 kytar a 1000 svých cajků. Fakt to je neskutečně jako zajímavé, jako neskutečný zvuk, ale taky jako zapotřebuji říct, že i basák Rourke a bubeník si bohužel nepamatuju příjmení, tak oni tou groovy vlastně jako součástí, anebo jako tím, jakým způsobem oni jako groovy prostě jako byli v té kapele, tak oni právě jako vystoupili z toho jungle popu, mně přijde, a že udělali z té kapele jako takovou strašně univerzální prostě jako náboj, že to byla jako taneční kapela, zároveň jako nějaká jako taková post-punková prostě jako fúze, to bylo jako velmi zajímavé a taky jak já potřeba podotknout i nějaký politický rozměr té kapely, hlavně jako působením Morrisseyho a že prostě jako Manchester, že jo, prostě pracovní město, že jo, a tam přijde prostě Morrissey na stage s těma květinama a oblečený takhle, takže to jako občas bylo asi možné i v ohubu a zapotřebuje říct, že Morrissey nějakým způsobem určil jako na generace dopředu ten styl, že jo, prostě to hipsterství a tak dál. No.
1: Je to tak a ta estetika je tam hrozně důležitá, kterou oni vlastně vymysleli novou a změnili to, že oni vlastně nechtěli následovat tu postpunkovou scénu.
0: Chtěli
1: se vymezit vůči té postpunkové scéně, vůči nějaký jako rockový scéně, což je vlastně vtipný, protože sám Morrissey byl předseda fanklubu

0: u New York Dolls, že jo? Takže vlastně bych řekl, že bude spíš vyznávat tuhle estetiku, ale šlo tam o to třeba, když jim byli samozřejmě kapela z Manchesteru, bylo jasný, že budou vydávat u Factory Records. Navíc to bylo jako v roce 84 vyšlo nový, první album, takže to není tak daleko třeba od nějakých Joy Division. Nebo
1: jo, přesně, Factory Records.
0: Ale oni si řekli, že se chtějí právě vůči tomuhle vymezit a řekli, budeme vydávat tady u Rough Trade. Nechcem být u Factory Records, nechcem být v té škatulce toho postpunku. Bylo to pro ně něco jako starýho. Starý zvuk a starý, stará estetika. Je to stejný jako i se vymezovali tím zvukem. Záměrně nepoužívají žádný syntetizátory. Je to ořezaný jenom prostě kytara, basa, bicí. A je to všechno, je to vlastně docela jednoduchý, ale všechno tam funguje.
1: Což
0: je to
1: vlastně
0: ořezaný až na kost. A
1: Johnny Marr trošku se posunul jako tímhle to percepci vlastně jako dál a třeba moje doporučení, tak existuje taková jeho jedna z kapel, které se jmenuje Electronic, dneska my ji pouštět nebudeme a to vlastně tam došlo k propojení Johnny Marra a Bernarda Sumnera a z New Order anebo z Joy Division a tím způsobem oni jako udělali takovou spíše jako taneční prostě jako takovou zajímavou jako synth pop, který takové kapely jak třeba jako dánský Last for Us kopírujou, dá se říct. No a je to velmi jako zajímavý a to zajímavé je, že to došlo k takovému jako propojení právě těch jako scén. Právě, no.
0: Samozřejmě, že Johnny Marr je dneska uznávaná osoba, uznávaný hudebník, který spolupracoval se spoustou dalších a už se posunul od tady toho zvuku, že jo. Ale
1: Morrissey, nevím.
0: Morrissey asi moc ne, no, tak jako
1: hlavně pro těmi těma myšlenkama moc
0: myšlenkama
1: ne.
0: Asi moc ne, jako vlastně jsem o tom někdy přemýšlel, že to mám hrozně rád, mám vlastně rád i nějakýho solovky Morrisseyho, ale jestli to není trochu guilty pleasure vlastně poslouchat skvělý věci, když je ten člověk trošku mimo, mi přijde.
1: A tohle je na další debatu a my můžeme se posunout k dalšímu songu z UK Indies.
0: Tak jo.

0: Pomalu nám dohrávají do Pastels, což bych řekl, že ten sound je takový jako etalon toho indie rocku, o kterém se dneska bavíme, vycinkaný kytary, je to přesně ten jingle pop, o kterém jsi mluvil, a my jsme se vrátili zpátky do Glasgow a vrátili jsme se konkrétně do 84. roku. Byl to song Million Tears z roku 84. No. Krásný song. Nevím, co k tomu víc říct. A je to kapela třeba, která potom později kterou najdeme taky na výběrový kazetě C86. Mhm. Kterou sestavil New Musical Express a která vlastně schromáždila všechny tady ty indie kapely do takového výběru. A ten výběr byl vlastně potom jako základní kámen pro to, čemu se říkalo jako indie. Mm-hmm. Trošku kostrbatě jsem to vysvětlil.
1: To je v pohodě, ono, já tě doplním rád, že předtím to vlastně to C86 navazovalo na C81, to už jako oni New Musical Express vydávali předtím, ale tohle jako byla spíš taková jako fenomenálnější, protože jako udělala víc, jak to říct, jako víc specifikovalo tohle. Možná tuhle scénu nějakým způsobem, no.
0: Tak ta scéna ještě nebyla rozvinutá, jo, že? Ta C86 je tak jako známá tím, že už ta scéna byla v rozpuku, ale třeba ta, já nevím, širší veřejnost o tom nějak nevěděla, že? Mm-hmm. A vlastně jako byla dost objevitelská.
1: Což je, když jsi dneska poslouchal tuhle kazetu, a samozřejmě v digitální verzi, tak to byla taková docela jako jedovatá zkušenost, protože to jako ty nahrávky docela raw. To není nic takového vymazleného jako The Smiths a tak, že tam, ale tam například najdeme jako i Primal Scream, že jo, které jsou na C86, což vlastně jako kapela, která působí do dneska, jo. Obří taky jako stále jako víc jako mainstreamová, dá se říct, ale zachovala tu tvář. No a
0: to je, o tom už jsme taky psali, že vlastně některým kapelám, jako třeba The Smiths, anebo právě Primal Scream, se podařilo nějak prorazit a zaznamenat větší úspěch, a pak tam je spousta těch kapel, který zůstali zapomenutý a vydali právě třeba tu jenom nějakou svoji DIY kazetu. Což k té scéně vlastně patří, a ta scéna inspirovala potom další scény právě v tady tom DIY přístupu.
1: Já ještě chci jako říct, že tímhle soundem možná i dali nějakou inspiraci i pro noise rock, bych říkal, že tam jako smíchali vlastně takový ten post-punk s tím jungle popem, anebo spíše jako indie, whatever. A dali k tomu prostě takovou jako podivnost a ty hranaty prostě kytary, a to jako dali jako právě podle mě jako nádech na tyhle jako noizovější prostě jako věci, které jako nebyly shoegaze, ale jako vyloženě prostě už také jako noizové, no. A, no
0: taky si z nich pustíme něco.
1: Tak pustíme.
0: Ale teďka víš, co bych pustil?
1: Co?
0: Já bych pustil ty Primer Scream.
1: Tak jo.
0: Jo?
1: Tak jo.
0: Tak jo.

0: Tak dohrávají nám právě už zmíněný Primer Scream a song May the Sun Shine Bright for You z jejich prvního alba, který se jmenuje mám to tady Sonic Flower Groove. A vlastně kapela fungovala už od roku 82. Na scéně byli docela známí svýma koncertama. Vlastně bych řekl, že byli docela jako významnou kapelou ještě předtím, než vydali první album. A čekalo se od nich hodně. Vydali, myslím, dvojici singlů. Vlastně, jak jsi mluvil, že se objevili potom i na kazetě C86, tak tam vyšlo Bčko songu Velocity Girl, což je skvělý song mimochodem, ale zpěvák a zakladatel kapely Bobby Gillespie se vlastně od toho distancoval a řekl, že do téhle scény nechce patřit. Jo, ale vlastně na scéně fungovali od roku 82 a ten sound jim taky jako náleží podíl na tvorbě toho soundu, té scéně, té scény. A no a když vydali v roce 84 jejich první album Sonic Flower Groove, tak docela propadlo. Pak vydali druhý album Primer Scream, který taky propadlo. Takže vlastně nenaplnili to, co se od nich očekávalo. A až vlastně s Creamadelicou v roce 90 to odstartovalo ten fame, jako, který známe dodnes. Kapely Primer Scream. Je to zajímavé, že byli vlastně braný jako za důležitou kapelu scény, ale vlastně nikdy těma v 80. letech těma nahrávkama nenaplnili ten svůj potenciál, který se od nich očekával.
1: Teďkom dohledal, že ten zvuk C86 se jmenoval Shambling, že to vlastně byl takový nevyčištěný prostě John Peel sound a pro hodně lidí to znělo amatérsky, že prostě jako nerokově vůbec. Jako to nepatřilo vlastně jako nikam. A tyhle lidi, které jako tam byli vlastně, nebo jako ty hudebníci, tak jim říkali anorak, protože jako nosili ty jako známe prostě jako velké bundy, že jo, které jako můžeme vidět u kapel jako Oasis anebo Stone Roses.
0: No. Jo, jak i účesy, jo. Nosili se ty hříbky,
1: hrnce.
0: Bylo to hodně ovlivněné hudbou nebo estetikou 60. let, nosili se pázly, košile, hrálo se na starý kytary, Rickenbackery, ty 12 strunky, jak už jsi říkal, a tady jako v tom soundu zrovna toho songu můžeme slyšet tu psychedely 60. let, jako nějaký vycinkaný kytary, The Birds a tak dále, je tam ten jako ta inspirace je tam hodně slyšet a vlastně všechno je ve spirále a všechno se vrací. A je to zajímavé, jak se do 80. let vrátila tato estetika, která právě byla namíchaná s tím končícím punkem a s tou DIY estetikou.
1: To je taková byla možná reinterpretace a možná znovu objevování nějaké jako i britské identity v něčem. No, ale
0: to jako se děje teď, jo? Prostě když kapely prostě z nějak z devadesátek.
1: Nebo se
0: tak oblíkají, nebo z dvoutisícovek, nevím, jakože
1: jo, pravda, jo.
0: Máš úplně stejný hadry prostě teďka.
1: No, jasný, jo, to je pravda.
0: Jak, když já jsem chodil na základku do 9. třídy,
1: tak já prostě už jako chodím po Praze a fakt vnímám, že lidi mají prostě ty takové jako široké šortky, jakože kapry, prostě jako jeans a disy boty a že to čím dál tím víc a pro mě to je úplně jako, že Ježišmarja, to se vrací.
0: No, přesně, jo.
1: Každopádně
0: sorry, já jsem viděl teďka kluka v kavárně a měl takový, jakože z jedné strany, že měl kalhoty a na jedné straně byly džíny a na druhé straně byly manžestráky.
1: Ty voga.
0: Že to bylo jako sešitý.
1: Jo.
0: A já jsem říkal, tyvo, já to taky měl. A říkal, hej, tohle snad už se nikdy nevrátí, jako, ale no, a vrátilo se to. No, ale v tomhle případě u Primer Scream dobře, že přišla reinkarnace 60s a zase s tím něco udělali dalšího, posunuli to dál. A ještě, abych už tady nekecal, tak další zajímavá informace, že Bobby Gillespie souběžně hrál v kapele The Jesus and Mary Chain na bicí. Což je velmi významná kapela indie rocku a tu bych se taky pustil.
1: Jo, já ještě možná předtím se vrátím k debatě o nějakém žánru, což vlastně chtěl s tebou tak trošku jako probrat, že jako Primal Scream tak vnímal spíše jako psychodelickou takovou jako kapelu, nikdy pro mě to nebylo něco jako zvlášť, jako indie, prostě jungle a tak dál. No a jak jsem říkal vlastně o tom noizu, tak to mně přijde, že noise rock a takové to jako záležitosti, to bylo jako spíše označení pro americkou scénu, jako jsme teďkom jako seděli a ty říkal, že tomu jsem neříkal jako stejně jako v Anglii to bylo indies a prostě v Americe to byla jako alternativa, že jo, to jako běželo tak současně, souběžně prostě, tak stejně mi jako přijde, že ten noise prostě a la Big Black a Sonic Youth prostě to
0: tak
1: tím,
0: v Americe no. Noise rock a v Británii no. Prostě shoegaze.
1: Jo, no právě. A k tomu jako chci jako podvést a že v Británii to jako víc jako vznikal ten shoegaze jako My Bloody Valentine a nebo Jesus and Mary Chain.

0: Tak, to byla nálož.
1: To byla nálož, no. A tady už můžeme slyšet u kapely Jesus and Mary Chain prvky vlastně toho zmíněného shoegazu a takových zajímavých, jak to říct, no, prvků, který vlastně se říkal tomu jako noise pop možná tehda a stává jako takovým jako prostornějším a zvukově abstraktnějším od toho jungle popu se posouvá dál, no a pro mě tam jsou takové významné kapely jako Spaceman 3 anebo Telescopes.
0: Přesně, přesně tak. No, tak tady máme už nějaký posun od toho soundu k takovým ostřejšímu, úplně brutálnímu vlastně jako noizu, ale ty melodie jsou furt krásný, jako jsou to vlastně jako melodický songy a akorát jsou v tady tom ohromným jako hlukovým balastu. Mm-hmm. A kapela Jesus and Mary Chain, další skotská kapela, založená bratry Jimem and William a Williamem Reidem. A vlastně na začátku, jak už jsme říkali, s ní bubnoval Bobby Gillespie z Primer Scream, který mu dali potom vlastně nůž na krk a řekli, tak buď rozpustíš Primer Scream, a nebo prostě nebudeš hrát jako s náma, vyber si. Mm-hmm. A on se rozhodl pro Primer Scream.
1: Crazy.
0: Což mohlo jako vypadat jako blbý rozhodnutí, ale vtipný je, že vlastně v osmdesátkách zaznamenali, nebo v polovině osmdesátých let, když vydali album Psycho Candy, The Jesus and Mary Chain, tak zaznamenali obrovský úspěch. Mm-hmm. A bylo to něco podobného, jak u The Smiths, že vlastně z té indie škatulky jako nezávislý kapely najednou byly v tom mainstreamu. Mm-hmm. A byl to jako docela masivní úspěch. A zatímco Primer Scream ho vůbec neměli, ale když vydali Screamadeliku, což už je jako jiný příběh, to už jako se nám sem nevejde, tak vlastně první Mercury Prize vyhráli Primer Scream a předstihli The Jesus and Mary Chain. Mm-hmm. Takže to Bobby musel být šťastný asi. No. Ale jak už jsi říkal, byla tady jedna kapela, která zvukově předstihla vlastně Jesus and Mary Chain, nebo byla dříve, přišla na tenhle ten brutální noizovej sound, ale bohužel nestihli natočit to album. Mm. Takže si všichni myslí, že to objevili Jesus and Mary Chain, ale...
1: Ne.

0: Tak doznívá nám Echa Adelaide od kapely Spaceman 3 a s názvem
1: Losing Touch With My Mind.
0: Přesně tak, díky moc, Franto. No, jak můžeme slyšet, že tady právě, jak ty naznačoval, že tady vznikají ty jako začátky toho shoegazu. Jenom mně přijde, že tato jako Spaceman 3, podobně jako třeba pozdější Stone Roses, tak velmi se odkazovali na ten big sound a la Stooges, ten jako víc jako americký, jenom tady přidali víc ty echa, no, se kterými jako hráli. A celkově jako kapely jako Spaceman 3 nebo My Bloody Valentine, tak oni vlastně už přestávají používat tu kytaru v tom jungle pop způsobu, že to není prostě jako riff a akord, ale spíše to je takový jako prostor a nebo jako takový jako textura prostě jako toho songu. No, ale zároveň mě tady strašně bavila ta jako lead kytara, že tohle je takové studiovské, no.
1: Já jsem se snažil vybrat něco jako staršího z jejich diskografie a bylo to z alba Sound of Confusion z roku 86, kdy vlastně nebyli moc, nebo vlastně oni jako byli vždycky ve stínu Jesus and Mary Chain. A ty alba byly objevovaný vlastně, bych řekl, až později, jako třeba Playing with Fire třeba, no, nebo co ty máš od nich nejradši?
0: Člověče, já asi jako nedokážu jako říct, jakože nějaký vyloženě album. Já vždycky Spaceman 3 poslouchal tak jako selektivně. A nějak jako nikdy jako nezabrozdal do toho, mě vždycky jako to bavilo, ale často mě to přišlo jako strašně dlouhé, prostě ty songy byly jako také jako pro mě psychodelické, ale občas si to jako rád pustím, ale bohužel tyhle songy a názvy alb jako moc nememoruju, no, takže
1: nebo album The Perfect Prescription z roku 87 už je docela taky jako známější. Ale je to, asi to je docela frustrující, že vlastně kapela pod vedením Jasona Pierce a Pete Kembra byla vždycky tak ve stínu kapel jako zrovna Jesus and Mary Chain a vlastně oni, bych řekl, že možná s tím soundem přišli dřív, no. Akorát neměli třeba takový štěstí sehnat label a tak dál. Jako, jsou to různé strasti hudebníků, že to známe, ne?
0: Jo, přesně tak. No, každopádně.
1: Ale nicméně za dosti učinit se jim časem dostal.
0: Jo.
1: Teď je to braný jako, jsou braný jako kultovní kapela.
0: A vlastně jako kultovní i v tom soundu, jakým jako vlastně jako přistupuje, podobně jak zmíněné vlastně My Bloody Valentine, jsou to už kultovní ve smyslu takového jako standardu nějakého jako nahrávacího a jakým způsobem mělo by jako tyhle jako věci znít jako z hlediska nějaké prostě jako sonicky, jak by to měly jako songy znít a prostě jako a z hlediska nějaké prostě jako dynamiky, prostě jako zvukové těch kytar právě v podobných kapelách, teda v kapelách podobného žánru. No, takže tak a vlastně tuším, že někdo ze Spaceman 3, on vlastně i dělá producenta teďkom jako pro kapely, takže tak, no.
1: No tak třeba Jason Pierce potom si založil Spiritualized? Yes. Sorry za můj angličtinu.
0: Pojď. It's okay.
1: Pete Kembra je vlastně Sonic Boom, že on taky může znát. Takže teď jsou to pořád aktivní hudebníci a docela hodně cenění.
0: Jo, Sonic Boom, no. Vlastně. Jo. Tak jo, a my se posuneme ještě dál.
1: Tak jo.

0: Television personalities look back in anger.
1: Don't look back in anger.
0: Ty si minule mi nějak říkal, jsme seděli někde a na perlivý vodě jsme někde byli a, yeah. A ty jsi mi říkal, že neznáš television personalities.
1: Jo, ne, znám, znám.
0: Já znám.
1: Právě to znám. Ne, já jsem myslel, že tak to jako, že já znám osobu, která tam hrála. No, ale aha. Já jsem spletl prostě kapely, to je v pohodě. Ale každopádně jo, znám, jo. Znám. Určitě television personality znám. UK Indies, posluchate Radio 1.
0: Jo, docela zásadní věc, která nám pasuje do našeho dílu UK Indies. Kapela, která už byla sformovaná v roce 77 v Londýně Danem Tracym a fungovala vlastně, já nevím, kolik mají alb, jo, ale fungovala docela dlouho, až do nějakých 90. let, vlastně celou dekádu. Mm-hmm. A no, měli jako, nevím, teď jsem, vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Tohle bylo z jejich alba z roku 81, mm-hmm. And Don't the Kids Just Love It. A byl to právě song Look Back in Anger a taky se objevujou na, na kazetě C86. Mm-hmm. A vydávali na Creation Records. A vlastně je to prostě úplně zásadní věc, mm-hmm. neo věc, když se řekne třeba neo-psychedelic, neo, tak jsou to právě TV personalities.
1: A nevíš náhodou, jestli to není nějaká reference od Oasis, jakože a jich songu?
0: Ale je to možný, no.
1: Protože jako je to vlastně tak jako, bych říkal, že k tomu by patřilo úplně, protože, že jo, prostě Oasis vychází prostě z toho rámce, který jako dal UK Indies, prostě jako ten Britpop na podobně jako kapely prostě, že jo, Blur, Pulp, Suede a tak dál, že jo, a vlastně jako bez, aj ten Matt Chester, se kterého vychází Stone Roses, tak bez toho by nebyly Oasis, že jo.
0: Prostě. Ale taky jsem nad tím jako zauvažoval, ale nevím, nehledal jsem to, nedohledal jsem, ale každopádně zase vycházejí hodně z té 60s estetiky.
1: Jo, to je slyšet.
0: A docela jako třeba i songy, názvy songu I Know Where Syd Barrett Lives. Ale vlastně současně komentovali to současné dění v Británii. Mm-hmm. No, zásadní věc, jako nevím, co bych o tom dál řeknu, ale my se tady jako jsme se rozkecali a vlastně za chvíli už musíme končit, takže ještě si dáme pár songů. A co bychom dali, dáme ty Felt?
1: Jo, dal bych určitě Felt, no.
0: Tak jo.
1: Zásadní kapela Felt a song Zvol podle tebe, co to by říká tvoje srdíčko teďko?
0: No, tak jako ten jeden má 3 minuty, ten druhý 6, no, tak jo.
1: Tak tady bez debaty 6, ne?
0: Jak chceš?
1: Ne, jsme přece v radiu, dáme 3, ať lidi
0: okay, tak, neusnou. Tak vlastně víc písniček.
1: Tak.
0: Tak jo.

0: Dozněla nám kapela Felt s názvem Smála?
1: Sunlight,
0: sorry.
1: Bath the Golden Glow.
0: Jo, přesně tak. Díky moc. Další zásadní kapela. Pro mě Felt právě tak byli etalonem taky jako jungle popu ve smyslu spíše toho popu. Protože uměli jako dělat ty songy velmi, velmi posluchatelným způsobem. A taky i způsobem, který byl velmi jako moderní. Hodně kolaborovali, kolaborovali s takovou kapelou jako Cocteau Twins například. Že basák z Cocteau Twins jim produkoval jeden album a taky hostovala na vokálech Elizabeth Fraser. No a kapela vlastně skončila v cca 89., kde Lawrence, zakladatel, to rozhodl skončit a vydávalo se na takovém zásadním labelu, který se jmenoval Cherry Red, kde vlastně i vydal v roce 2018 reissue jejich alb. No a celkově jako k těm labelům, možná jako jak jsme pouštěli ten Felt, jako se vrátili úplně zase na začátek, tak se vrátíme na začátek i tím pojmem vlastně jako indie, jak jsme říkali, že indie to není označené pro žánr, ale jako stalo to žánrem během nějaké doby, ale jako to je spíše označení v kontextu toho procesu vydávání desek a ty labely jsou velmi jako podstatní. Celkově jako ta infrastruktura kolem těch jakože indie kapel v uvozovak byla jako velmi jako podstatná pro vznik toho žánru jako takového, protože umožnila vlastně jako kapelám, které nezapadaly anebo ani nechtěli jako zapadat do toho klasického radiového roku vydávat vlastně s malýma nákladama, prostě jako ty kazety a vinily, takže tím vznikla vlastně jako síť těch nezávislých klubů a obchodu, no a taky vlastně, že i přesvědčení, že omezené prostředky mohou vytvořit vlastní estetiku, takže je to vlastně takové poselství vlastně toho UK Indies 80.
1: Řekl jsi to krásně, nemám k tomu co říct, pustíme si další song.
0: Pustíme si další song.

0: Tak, dohráli.
1: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře
0: no, ještě Brontosaurus. Nějaký
1: dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
2: Rádio 1.
0: Přesně tak, jsme na Rádiu 1. Ty jste nevěděli.
3: Posloucháme kapelu Brontosauři.
0: Yes, Brontosauři, takže a předtím nám hrála kapela The Sea Arkins a jejich první úplně single Pristine Christine a song je z roku 87 a hned jako, když vyšel, tak to myslím, že byla na scéně obrovský hit a na UK Indie žebříčku se to vyšplhlo na nějaký 11. místo, jakože úplně u nový kapely. Myslím, že dobrý výkon a ten song je skvělej. Já to teďka jedu na repeat, tenhle song.
3: Jo, je takový zábavný, já slyším tam zase prostě ty 60, víš. Je
0: jo,
3: to takový,
0: jasně, no, jsou to 60s. Ale
3: jako velmi jako připomíná i ty Lask, jestli znáš tu kapelu, že? Here we go again. Here she comes. Je to jedno, no já už teďko, ty bylo strašně spoustu informace prostě.
0: The Last, myslíš?
3: The Last?
0: Jo.
3: Jo, jo, jo. No spoustu informace, spoustu název kapel, spoustu labelů a už je docela pozdě a už se blížíme k úplně jako po zavěračce. Takže ještě máme poslední možná pár songů nebo jeden song.
0: Chtěl jsem říct ještě, že jestli někdo sbírá nějaký vinily, tak zrovna tenhle single se původně prodával z nějaký 1,92 libry a dneska jako to nejde sehnat a někde tam někdo psal třeba 300 liber nebo to.
3: No. A ty to tak, máš?
0: No tak, to by byl moc rád, bohužel nemám, no. No a my se asi rozloučíme a pustíme si nějaký jeden song na rozloučenou. A co pustíme? Že co jsme pustili ty Vaselines?
3: A tak pustíme Vaselines.
0: Jo.
3: A je to takové jako až do folku v něčem. Ale
0: je to jako
3: ale proč ne? No.
0: Kapela, která taky trvala velmi krátce vlastně s jejich labelem, vydali, když měli vydávat desku, tak vlastně se jim rozpadl label a kapela se rozpadla s labelem.
3: Jo. Tak já bych dal Vaselines, protože je to tak pěkně jako, dá se říct, historicky navazuje na 90, protože Nirvana na nich udělala cover, oni spolu hráli, ty říkal, že nějakým koncertem.
0: Dělali jim support.
3: Jo,
0: když Nirvana hrála v UK, tak jim dělali support a asi tak se poznali, no.
3: No, no.
0: A potom Nirvana je skaverovala.
3: No jasný, protože v Americe v těch 80 se rozvíjí pomalu punk jako kapely jak Sonic Youth a třeba Black Flag a na to navázal právě jako grunge ze Seattlu a tím oni vlastně pak už konkurovali s takovým žánrem v Británii jako Britpop, který vycházel právě z UK Indies a nějakým způsobem ještě víc, jako ta propast byla větší mezi těma zeměma a mně přijde jeden žánr pohřbil ten druhý něčem, jakože, jako a rozdělil to publikum ještě víc, ale tento dědictví UK Indies podle mě jako stále žije, bez toho by nebylo jakože té nové prostě indie vlny jako Franz Ferdinand a tisíc dalších prostě no, jako jasný kapel, které známe přesně už tady jako z Krymské prostě. No,
0: no a tak.
3: No,
0: já
3: ale
0: jsem jako taky umělo, jako se cítil součástí indie scény. Ja,
3: totálně, no. Jakože přes tyhle jako moderní kapely asi, no.
0: A taky. Tak furt jsme, akorát se tomu vždycky říká nějak jinak.
3: No, furt to je indičko, prosím tě.
0: Přesně.
3: No, každopádně, dáváme Vaselines a tím se loučíme a vidíme se za pár týdnů na Radio 1.
0: Tak ahoj, dobrou.
3: Dobrou.

0: give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já vám už nenaliju, já už jenom padáky.
3: Už ani nemůžu být aktuální, my se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
2: Hele, už mám podavíračce, už jenom padáky.
4: Jo,
5: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý. I pledge allegiance, 'cause I

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
3: I'm a caterpillar. I would grow in myself quicker. I'm a caterpillar.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

oko v moři, odkud se dívají

Thank you.